0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Ponožky, hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno. Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: jam.cz
0: Hit Radio City Brno. Zlepši si náladu.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Yum?
1: Yum? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: yum.cz
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
1: Náplně hned.

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: ponožky, hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek žádný. Anagor i BRDS.cz.
4: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
5: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000.

0: 10 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
1: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
2: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
1: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
3: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Trénírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
12: Půjdeme na Sněžku?
13: Já chci hlavně na kolo.
11: A co ta herní krajina?
12: Jo, a taky chceme na Bobovku.
13: Babovku, Bobovku, Babovku.
11: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
11: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
4: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: jam.cz
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Britské vojenské letectvo řeší nehodu cvičného letounu. Ve Walesu se ve středu odpoledne zřítil dvoumístný stroj typu T2 Hawk ze základny RAF Woli na ostrově Anglesey. Podle svědků začal letoun hořet už krátce po vzletu a ve vzduchu byly slyšet exploze. Oběma pilotům se podařilo včas katapultovat a podle policie jsou jen lehce zraněni. Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům. Informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku. A pojďme také na sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santidenia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabře. Vedení o tom informovalo na webu Fotbalové asociace České republiky. Teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Dvě nehody se staly včera u Krhova na Blanensku a obě byly tragické. Smrtí šoféra skončila ráno srážka osobního a nákladního auta a další člověk zemřel při odpoledním střetu dvou vozů, i tentokrát osobního a nákladního. Jeden člověk skončil v nemocnici, dalšího ošetřili záchranáři na místě. Včerejší den byl na českých silnicích nejtragičtějším v roce. Dneska se ochladí, očekáváme velkou oblačnost, přeháňky a výjimečně i bouřky. Rtuť teploměru nepřekročí 18 stupňů Celsia z Brna. Kavalášková.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak chvíli nevadí ti to, ne, že tam je s Davidem.
2: A co jsem vám říkal včera?
1: Je to v pohodě.
2: No, jestli tam ještě jednou bude s Davidem, já už nedorazím.
1: Takže zítra nejdu.
2: A vidíte to? Lhal je tady. Krásné ráno s vámi Michal, ahoj, taky Jasmin, čau.
3: Ahoj.
2: A Filip Lejček, zkrátka.
1: Krásné ráno.
2: No a samozřejmě parádní muzika, čím vykopneme čtvrteční snídaně šampionů, ale Farben a Ilira, tak pojďme na to, hezký ránko.
0: Hit Radio City Brno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno, ale Farben Ilera 6 hodin 6 minut. Dáváte si Hit Radio. Hezký čtvrtek. Já jsem původně chtěl říct, že snídaně šampionů je v oslabení, ale vlastně není to tak, protože my jsme s Filou docela v pohodě.
1: Jo?
0: Je to tak.
1: No, jako dá se říct.
0: No, no. Jasmin byla včera na Mejdanu. Pussycat Dolls.
2: A byla jsem jako po strašně dlouhý době, ale musím říct, že nejsme v oslabení, já jsem taky v pohodě. Až jsem z toho překvapená, sice mám pocit, že včerejšek ještě neskončil, ale je mi strašně dobře.
0: No tak chceme zážitky teda, jaký to bylo?
2: No bylo to skvělý, já si přeju, abych v 50 vypadala jako ty holky, to bylo neskutečný. Jako oni se hejbou, jak vypadají. Chápu, že třeba nemají děti a tak, jo, a většina žen třeba v 50, jo, tak nemůžou pak takhle vystupovat, no, ale wow.
0: Zajímalo by mě, s kým jsi nakonec byla, protože ty jsi včera byla vyprovázet tvýho Kubu na letišti, takže jo, s kým jsi nakonec vyrazila teda?
2: Vzala jsem mojí švagrovou budoucí a nemohla jsem si vybrat líp, protože ona zná všechny ty texty, byla úplně nadšená, takže to byla bomba teda.
0: Jasně. No a co ty, Fílo, kdy jsi byl naposledy na nějakém koncertě?
1: Ty, já se přiznám, že ač dělám v rádiu, tak já na koncerty vlastně moc nechodím. Jsem takový, víš, jak stárnu, tak já moc nemám jako moc lidí rád, když je na jednom místě. A ty chodíš na koncerty?
0: No já jsem chtěl taky mít včera Pussycat Dolls a úplně to nedopadlo, no.
1: Jo, takhle, ale trošku jiný styl teda.
0: Tak pojďme na minutu šampionů, ta startuje za malou chvíli, chceme po vás. Jak se jmenujete, odkud jste a na jakém koncertu jste naposledy byli, co vás teda nejvíc bavilo?
2: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte psát a my budeme mít 60 sekund na to všechno to od vás přečíst.
0: A teď vám posíláme další hity, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Za malou chvíli 7:15, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Krásné ráno, přišlo nám SMSka. Hezký den všem. Bylo až úsměvné, jak padla vaše otázka a pustili jste Imagine Dragons a přesně oni byli můj poslední koncert. Bylo to fantastické, to píše Marge. No a o tom bude minuta šampionů, protože jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten váš poslední koncert. Tak minuta startuje právě teď.
1: Eva, Frýdek Místek, Marek Ztracený a prej to bylo dokonalý.
0: Jitka Horní Lukavice, koncert Terezy Maškové, O2 Univerzum, Superbomba.
1: Denisa Havířov, Rita Ora, Pecka.
0: Lucka Hranice, mega brutální koncert Rybiček 48.
1: Hanka Nové Město a byla jsem naposledy na Jasmin a bylo to super. Nevymýšlím si to, fakt to tady je, děkuju.
0: To Lucka Trhové Sviny, byla jsem na Magma Festu v Jihlavě.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Nojt Bárta a bylo to neskutečně krásný, je to Božan, potvrzuju.
0: Iva Praha, je to introvert. Chodí na své koncerty do sprchy.
1: Petra Svoboda nad Úpou, Rudolfové slavnosti na kapele Lokomotiva.
0: Míša Dobřejovice, Eva Farda Fedenu.
1: Petra Svoboda nad Úpou, v sobotu, to jsme měli, Jana Frýdek Místek, Tubla Tanka a bylo to boží.
0: Vy jste boží. Děkujeme za všechny vaše zprávy. My se teďka dáme takový soukromý koncert. One Man Show, Cizí zeď. Tam je spousta lidí, takže si můžeme připadat, jako že jsme teďka na koncertu všech těchto lidí dohromady. Tak hezké ráno, zítra 6:13. Radio.

David Guetta tady svým Stones and I. 6 hodin, 19 minut, tohle je čtvrteční snídaní šampionů, krásné ránko. Pokud vás náhodou partner taky opustí,

0: zjistil, jste na tom stejně jako tady Jasmin. Nebo teda jako dočasně, jo? Jasmin je totiž slaměná vdova. Tobě včera zmizel Kuvačoveče, kam jel?
1: Zmizel, ano, a on často lítá někam pryč, třeba pracovně a tak, ale tohle je hodně specifická a dobrodružná cesta, protože chce podniknout Camino, takovou tu svatojakubskou pouť, že jdeš vlastně od někud někam třeba 300 kiláků a to je jeho případ, jde z Porta do Santiago a je to 270 kilometrů, co má během třeba 14 dnů ujít pěšky.
0: No tak to máš pre, to se vrátí docela za dlouho, ne, teda tím pádem. Takže tak kdy se vrací, protože on teda vytáhl paty z baráku, půjde teďka 300 kilometrů pěšky a Jasmin hnedka koncert, pusiket dol s kámoškama, prostě pohoda, tohle.
1: Ne, počkej,
0: co chystáš na dnešek?
1: Ne, předtím jsem jako plakala, nejhorší je loučení se na letišti, kdyby jsme se rozloučili doma. Jak řeknu, tak pár šťastnou cestu, ale na letišti to tak bolí, to loučení se, takže já tam byla uřvaná, tak večer jsem si musela vyrazit s kámoškou.
0: Tak teďka nám to řekni upřímně, no.
1: Nebo
0: ale jak náročný bylo vytlačit tu slzu, aby to vypadalo, že brečíš, aby teda Kuba měl pocit, že tě to mrzí. On neposlouchá, já si myslím, že na té cestě jako asi rádio sebou nemá, ne?
1: Ne, fakt to bude náročný. Kdyby byl normálně na telefonu, tak to asi tak neprožívám, ale on to má i jako detox od sítí a napíšem si třeba jenom večer, takže já jsem hodně cítá a hodně takový ten trošku závislák na tom partnerovi, takže tohle bude náročný.
0: A kdy se vrací teda?
1: Já nevím, až to dojde. A i pokud to vůbec dojde,
0: takže
1: to nevíme,
0: jako,
1: že?
0: Jako za měsíc třeba přijde,
1: ne,
0: jo?
1: Tak maximálně těch 14 dní.
0: To je skvělý.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli to jde sám anebo v partě, protože se říká, že správný to je, když to jde člověk sám, že pak pozná sám sebe, ano. Je to ten správný detox.
1: Ano, proto jde sám, chtěli jsme to jít spolu, ale právě z tohohle důvodu to já půjdu někde jindy, ať to máme fakt jako čas sami se sebou.
0: A jde to sám teda? Nečeká na tom letišti na příletu nějaká holka s cedulí, hele, Kuba. Jako taky bych si zašel tohle Camino, jak jsi tomu
1: no,
0: říká.
1: No už tě vidím, Míšo, ty jsi ten pravý.
0: No, ale to je přesně ono. No. Pink, Trustfall, další hity za malou chvíli tady na Hit Radio. Taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo. Pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Kam utíkáš?
6: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
5: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
6: A rolety mají taky?
5: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
6: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
7: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
8: www.ham.cz
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz
16: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.

0: Nad 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Ivančicích. Na Palackého náměstí je z důvodu kulturní akce svatováclavské trhy místo plně uzavřené, raději sem vůbec nejezděte. No a v Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích, provoz je částečně omezený.
8: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
9: Hit Radio City Brno.

0: 3 minuty po půl sedmí, a Fíla pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V Japonsku si připomínají 30-leté výročí Pokémonu. U této příležitosti se ve městě Tomakoi na ostrově Hokkaido otevřel si nejkulatější hotel světa ve tvaru Pokéballu, tedy zařízení, do kterého se bytosti z počítačových her, seriálu a filmu chytají. Místnost s výhledem na jezírko má průměr pouhé 3 metry a tak se do ní vešla víceméně jen postel. Lidé, kteří jsou zvyklí chodit spát velmi pozdě, by měli zpozornět. Nové medicínské výzkumy varují, že takzvaný noční životní styl prokazatelně zvyšuje zátěž na lidské srdce. Odborníci proto doporučují upravit spánkový režim dřívějším uleháním do postele. No a nová bizarní vlna se šíří mezi mladými lidmi v Argentině. Stále větší množství dospívajících odmítá lidskou identitu a na veřejnosti vystupuje jako zvířata. Nosí masky, chovají se podle svých zvířecích vzorů a sociologové si lámají hlavu nad tím, co tento fenomén vlastně znamená. Tak Míšo, co ty bys byl za zvířátko v Argentině?
0: Takhle, pojďme si vybrat, kdybychom mohli my sami za sebe, jaký bychom byli zvíře. Jo? Já bych chtěl být gepard, co ty?
3: Já jsem vždycky pes, vždycky retriever.
0: Co já had. Tak a teďka, kdybychom si měli takhle označit jako navzájem, co bychom byli za zvíře.
3: Svině. Seč. Ne.

0: Já bych chtěl být opice v příštím životě.
1: Ne, ty bys byl krysa.
0: No tak to jsem, ale já bych chtěl být opice v příštím životě. Já si totiž myslím, že opice umějí mluvit, jenom se jim prostě nechtějí platit daně. Pojďme na hity. Axel F, Harold Faltermeyer. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Další srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. a jedna z nich je tradičně vaše. Mimochodem, tohle je Crazy Frog.
2: No jo. A no proč si nedáme rovnou Crazy Frog, jo?
0: Protože to je strašný. Tak hezké ráno, šampioni.

0: to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Už za půl hodiny budeme opět zvonit na virtuální zvonek tady ve vysílání Hitrádia a na vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, bude se jít podívat před dům, jestli tam náhodou někdo nestojí.
2: Budete na to mít 30-sekundový limit, abyste pozdravili naší hlídku a získali si tak peníze, s tím, že dneska to bude 6 000, protože včera nikdo nevyhrál.
1: 6 000 korun pro někoho z vás, no a dneska je hlavně předposlední den soutěže a zítra velké grand finále, dámy a pánové, zítra vám tady se Smínou povezeme 50 000 korun.
2: Doufejme, že je dovezeme, ta částka je hezká, že?
1: Hezká, no.
2: Ale jede s náma šéf, ten nás pohlídá.
1: Nevím, já si myslím, že šéf by si ten víkend rád užil s náma. Takže kdo byste chtěl vyhrát 6 000 dnes, máte šanci, registrace na webu hitradio.cz. V 7.10 zvoníme a zítra 50 táců. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle je Lady Gaga, zahraje taky Zara Larsson, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava, hezké ráno.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
13: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Zaostřeno na region.
21: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Brně na výjezdu z Lesné na Sobišice. Srazilo osobní auto chodce, počítejte s omezením. No a na Vyškovsku na příjezdu do Dětkovic směrem od Koválovic Osíčan probíhá údržba vozovky a komunikace je dočasně uzavřena.
23: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity Zara Larsson, Lush Life, Hit Radio, 6 hodin, 53 minut. S vámi Michal Jasmina, Filip, krásné ráno a pojďme do Brna. V Brně, yeah, prosím pěkně, zprovoznili výdejní box, kde si vyzvednete balík a u toho koukáte na živý králíky.
1: Prosím.
0: No, kde jinde se to mohlo uskutečnit než v Brně, jo? Tak si představ, že prostě si jdeš vyzvednout nějakou elektroniku a teďka si to odevře, že jo, ten boxík, kde to na tebe vyjede, že jo, schránka, sloupec 4, schránka 26 a najednou to vyskočí Bob a Bobek. Prostě.
1: Tak bebečko, Bob a Bobek box.
0: Já říkám si, v jakém jiném městě než v Brně se to mohlo udát tohle?
1: No, rozhodně.
2: Tak to mají zajímavý předměty na náměstí, že jo? Já už jsem se bál, jak si o tom začal mluvit, že mají metro konečně. Je to sice trapný vtip, ale už by bylo na čase možná.
0: Tak my ti děkujeme, Filipe, protože Brno právě odladilo.
1: Ale říkám si, že kdo je jako já a chce doma mít milion zvířat, tak představa, že se jde vyzvednout box, tak já odejdu třeba se třema králíkama prostě.
0: Jako já si myslím, že všechny firmy, asi víte, o kom mluvíme, nemůžeme být konkrétní, že by to mohli zavíst po celé republice. Jo, že prostě tady v těch boxech, že by tam mohla být normálně králíkárna. Pojďme na hity. Lipo Krištof, jednou jsem slíbil, do 7 a pak přidá chvíle další zprávy. Hezké ráno.
3: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
4: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Bratři, kteří působili v česko-ukrajinské skupině falešných telefonických bankéřů, si odpykají 11,5 až 12,5 roku vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Desetičlenný gang připravil podle obžaloby více než 800 lidí o celkem 195 milionů korun. Hlavní organizátor podvodu je podle dřívějších informací stíhaný navíc i na Ukrajině. A pojďme také na sport. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertoboši a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi 426 tisíc korun. 37-letý šipkař se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Stavba protipovodňových opatření v Brně bude pokračovat. Město hledá firmu, která postaví další etapu, zahrnující úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Náklady se odhadují na necelé 3 miliardy korun bez daně. Stavba 3-kilometrového úseku má začít příští rok na jaře. V blízké budoucnosti by měla v lokalitě vyrůst nová čtvrť nebo vlakové nádraží. V Brně a na jihu Moravy se dneska ochladí. Očekáváme velkou oblačnost, přehánky a výjimečně i bouřky. Naměříme nejvýš 18 stupňů Celzia. Z Brna Jitka Valášková.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné čtvrteční ránko.
13: Krásný ráno.
14: Snídaně šampionů.
12: Startuje druhá třetina snídaně. My jsme rádi, že tady jste u toho s náma. Krásné ráno a už za pár minut.
13: Budeme znovu soutěžit, takže utíkejte na web Hitradia. Kdo ještě nemáte registraci, tak udělejte, protože jednomu z vás už za nějakých 8 minut dovezeme 6 tisíc korun.
12: To je soutěž Kdo pak to zvoní. Tak za malou chvíli jdeme zvonit. Teď další hity Shakira a Sia na start hodiny. Hezké ráno.
11: Hitradio City Brno.

0: 7 hodin, 9 minut, 32 vteřin, aktuální čas, posloucháte Hit Radio.
1: A právě teďka někde stojí naše hlídka u vašich dveří a možná si právě vy vyhrajete 6 000 korun.
2: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: O tom je soutěž Kdopak to zvoní a dnes předposlední den soutěže máme pro vás 6 000 korun, konkrétně náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Já vás zdravím, šampioni, krásné dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, tak Ondro, snad budeme víc úspěšnější než v pondělí, protože

0: připomeneme, v pondělí jsme mluvili taky spolu, taky jste byli ano. někde a paní doběhla asi o 12 hodin později, takže to bylo bez výhry. Je tak?
1: Je to tak, je to tak. A my se dneska nacházíme v městě, ke kterému celá republika vzhlíží a zároveň si z ní celá republika dělá legraci, takže možná jsem tím trošku napověděl, kde
0: Počkej,
1: se dneska Ondra, nacházím.
0: Myslíš, že jsi tím napověděl? Já si myslím, že ne. No tak pojďme to zkusit, jdeme zvonit a vy, kdo jste registrovaní, běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí hezký kluk. S 6000 korunami nad hlavou, 30 vteřin odstartovalo právě teď.
1: Nacházíme se v místě, kde už za pár okamžiků bude spoustu dětí v předškolním věku.
0: Aha.
1: A myslím si, že by už mohlo být jasno, kde se právě dneska s naší hlídkou a hlavně se 6000 korunami nacházíme.
0: 15 vteřin.
1: Pořád nic. A přitom už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor,
1: je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
1: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruky.
2: Dobré ráno,
3: kdo tam?
2: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
2: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
3: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
2: Krásný.
0: Ivano, 6000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
2: Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam bomzlím, až odjedete.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná do soutěže, někde z kraje nebo až teďka ke konci?
2: Já si myslím, že nějak 2 týdny,
3: No, takže od začátku
2: ano.
3: prakticky.
0: Takže od začátku, takže,
2: ano,
0: takže
2: ano,
0: čekání se vyplatilo, tak ještě jednou gratulujeme, 6000 korun vašich. A jestli nám dáte děkuji. Ještě našeho kolegu Ondru, prosím.
2: Ano, dám. Děkuji moc, mějte se.
0: Mějte se, krásné ráno.
1: No tak to klaplo, ale paní byla připravená. Ta byla nachystaná, ta na mě číhala zpoza rohu, aby nebyla vidět, ještě před zazvoněním, ale potom byla rychlá a už je tady a už má radost. Obrovskou radost.
0: Tak to jsme rádi. Tak Ondro, my moc děkujeme, my se splněná, dopadlo to a zdravíme do toho nejkrásnějšího města v České republice, což je Brno.
1: Moc pěkně si to řekl. Mějte se hezky.
0: Ahoj. Se hezky. Ahoj.
3: Mimochodem připomínáme, že zítra padne velká částka, kterou povezeme my dva s Michalem k někomu z vás.
0: Co je ta větší výhra, že přijedeme my dva, anebo že vám vezeme 50 tisíc?
3: Necháme na vás.
0: No samozřejmě, že přijedeme my dva, tak zase zítra.
4: Další vrachy ti vezeme zase zítra.
0: A registrace na webu hitradio.cz. Teď Offenbach a Norma Jean Martin Overdrive. Hezké ráno.

0: Adam Jurica a tohle je čtvrteční Hitrádio snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na osm. Dobré ránečko.
1: To je tma dneska, co? A bude hůř.
0: Ty jsi mám brzo, že je tma.
1: No ne, já chci říct, že jako bude hůř, už to prostě nastalo, jo, už by měla být noc delší než jeden. A já jsem si řekla, že nechci, aby z toho byl ale někdo skleslej a že si můžeme tady určit pár věcí, kvůli kterým vlastně je to dobrý, jo. Mm-hmm. Za prvý, když je tma, tak tma znamená takový ten klídeček, že večer už máš pohodičku. Hmm. A když tě někdo někam pozve, ty řekneš, ne, hele, už je tma, mě už se jako nechce.
0: Můžu k tomu přidat svůj gargamelský pohled?
1: No.
0: Tak včera bylo půl osmí, já jsem byl na počítači, dělal jsem si přípravu a říkám, to je tma zase už. Víš, takže to je můj pohled.
1: Ne, opravdu, nebuďte z toho skleslí, protože to má spoustu výhod a když je třeba máte nějaký FOMO z nějakých letních večírků a takhle, tak teďka už ne, že?
0: Jaká je výhoda, když jdeš do práce za tmy a vrací se za tmy? Tak pojďme dál, jakou tam máš další výhodu, Jasmin?
1: Ne, opravdu, přežijeme tohleto obdobíčko.
0: Já tady mám písničku vlastně, která se k tomu docela hodí. Hello darkness, my old friend. Je to tak, tohle k vám pošleme za malou chvíli. Taky Alex Warren, přihodíme aktuální dopravu, no a klasika chvíli po půl osmé. Bude i rychlá pětka, kde soutěžíte o voucher v hodnotě

0: 6000 korun na nákup sportovního oblečení. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
13: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
16: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Brně na výjezdu z Lesné na Sobišice. Srazilo osobní auto chodce, počítejte s omezením. No a na Vyškovsku na příjezdu do Dětkovic směrem od Koválovic Osíčan probíhá údržba vozovky a komunikace je dočasně uzavřena.
19: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
20: Hit Radio City Brno.

0: Warren, Ordinary, 7.31. Dáváte si čtvrteční hit rádio, krásné ráno. Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Silničáři provádějící běžnou údržbu u dálnice narazili na nevídanou věc. V trávě u svodidel objevili odložený malý kufřík plný vzácných mincí v hodnotě několika milionů korun. Policie teď zjišťuje, komu poklad patřil a jak se do příkopu vlastně dostal, Michale. Nejdelší dobu na čele hitparád v historii, takový rekord si na konto připsala country zpěvačka Ella Langley se svým hitem. Skladba ovládá žebříčky 23 týdnů a překonává dosavadní rekordní zápisy. Odborníci mluví o naprostém fenoménu současné hudební scény.
0: Filipe.
2: A na závěr jedna smutná zpráva pro fotbalové fanoušky. Světový fotbal se pomalu připravuje na definitivní odchod jedné z největších legend novodobé historie. Lionel Messi naznačil blížící se reprezentační loučení s drezem Argentiny. Messi v drezu reprezentace odehrál 207 zápasů a dal neuvěřitelných 125 gólů.
3: Proč končí?
0: No my se tady s Jasmin netejíme tím, že jsme trošku fotbaloví analfabeti, tak ano, zajímalo by nás teda, co je ten důvod.
2: No takhle, fotbalový věk, ten je prostě neúprostný. Lionel Messi, už je mu 39, což je teda na fotbalistu prostě dost, tak se rozhodl, že odejde takzvaně na vrcholu, i když ta Argentina mistrovství světa letos zrovna nevyhrála.
0: Podívej se na Jardu Jágra, taky ještě hraje, ne?
2: Ale to je hokej, tam, víš co, když tam na půl minutky odpočineš si, fotbal tam to nejde.
0: No, jasně.
2: Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
3: Kdo máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777 937 7.
2: BTS, My Universe, hezké ráno, zítra rádia.

0: hity, hit radio Coldplay, BTS, 7.36. Krásné ráno, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
2: Kdo rádi sportujete, anebo rádi vypadáte, že rádi sportujete, tak pozor, celý tento týden hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour na jejich e-shop, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv.
0: A tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba na dentální hygienu. No a o voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Kuba. Kubo, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno i vám. Ahoj.
0: Hezké ráno. A taky senátor Vojta. Ahoj, Vojto.
4: Dobrý den.
2: Už jsme starý, máme dobrý den.
0: Ty jsi nadšenej, že jdeš do školy, co, Vojto?
3: My tady laborujeme celou dobu, protože chceme vyhrát, aby jsme mohli jet na lyžák, jo, aby měl výbavu.
0: No tak super, tak pojďme na to, chlapi.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké číslo představuje římská číslice V?
3: 5.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik slabik má slovo pojišťovna?
3: 4.
0: Je to tak, Kubo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Pokud mám arachnofobii, tak z čeho mám strach?
3: Z hadu.
2: A nebo to druhý?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tak co, Vojto, tohle bys mohl vědět. Jaká pohádková princezna má 7 trpaslíků?
4: Sněhurka.
2: Je to tak a dokonce bez nápovědy, to se nám líbilo. A pátá poslední otázka. Která země je domovem pici?
3: Italiano.
0: Sí. Italiano, Vojto. Vojto, ty jsi to tátovi vyhrál normálně. Vojto?
3: Vojto se stál.
2: Moc gratulujeme, výborná práce, pánové, v oba dva.
0: 6000 korun na nákup na Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Chlapi, je to vaše.
3: Děkujeme moc.
2: Takže lyže budou, lyžák bude.
3: Dobře.
0: Tak Kubo, měj se krásně a Vojto, ještě nám řekni, jak se těšíš do školy? Pojď, emoce. Tak čau.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Rádio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, a to nám dělá velkou radost Tereza Mašková a Marek Lambora.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7 hodin 10 minut jsme jako tradičně každý den zvonili tady u nás v éteru. O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, a Ivana si dnes vyhrála 6 000 korun. A i vy můžete vyhrát. Zítra je poslední den soutěže.
2: Takže se utíkejte registrovat na web Hit Radia, protože zítra je opravdu rozhodně o co stát. My dva s Michalem vám povezeme 50 000 korun a obecně to ráno bude strašně speciální a specifický, protože my celou dobu budeme vysílat z auta, celý 3 hodiny.
0: Bude to snídaní šampionů na cestách.
2: Taky upozorňujeme, že ten časový limit se prodlouží, protože 50 táců je 50 táců, takže z 30 sekund uděláme minutu.
0: Budeme čekat minutu, bude to minuta, takže opravdu velká šance vyhrát. Tak kdo ještě nemáte registraci na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, udělejte tak, protože jinak šanci 50 000 korun vyhrát 50 000 korun mít nebudete. Tak to by byla velká škoda. Za malou chvíli Alan Walker, také Alvaro Soler a aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Tak hezký ránko, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Pavle, to je ale náhoda.
9: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
8: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
9: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
10: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
9: To nevím, jen do... To je moc drahé.
10: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
8: To není možné. Ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
10: Rodinné pasy slaví 20 let.
11: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
12: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: Je, schořela mi kulma.
16: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půlhoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahrádce
19: sousedství Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
20: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích, provoz je částečně omezen. No a na Brněnsku v Blučině došlo k dopravní nehodě dvou dodávek. Počítejte s omezením provozu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: David, 7.53. Dáváte si čtvrteční snídaní šampionu na Hit Rádiu, dobré ráno. A nemilá zpráva, lidstvo brzo vyhyne. A víte proč? Mladí totiž nemají prachy na randění.
1: A je,
0: to potvrzuje poslední průzkum. Říkají tady, že téměř polovina mladých lidí řeší hlavně to, jestli si to můžou finančně dovolit. Takže místo toho, aby řešili, jestli se k sobě hodí a jestli to tam, jak to říkají mladí dneska, jestli to mečlo.
1: Jestli
0: nebo,
1: to fíluješ?
0: Jestli to fíluje, já nevím, prostě, já už jsem dinosaurus, jo. Tak řeší, jestli se jim vyplatí jet na rande přes půl města.
1: Takže láska by byla, chemie by byla, prachy nejsou.
0: No, největší afrodiziakum je dneska prostě stabilní zaměstnání, to vypadá. A mě by zajímalo, kdybychom se vrátili třeba do našich teen let, jo, kdyby nám bylo třeba 18, tak kolik bychom byli ochotní utratit za rande?
1: Hele, já si myslím, jakože sorry, tak dobře, vymáčknu pak za sebe nějakou částku, ale víte, o těch prachách vůbec není.
0: No, protože to vždycky platil ten chlap za tebe, že?
1: Tak to pozor, to já zase ráda zvu, jo, to naopak. A já se i první ozývala kdykoliv a tak. Ale myslím si, že to nemusí vůbec nic stát, že můžeš tamhle utrhnout kytku a může to být prostě hezký a můžeš vzít deku tamhle pod širák a je to mnohem lepší než nějaký drahý rande.
0: No, láska se neptá, no, ale tak láska se neptala, to ještě nebyl benzín za 55 korun, že jo? Asi je to jasný. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, doslova 7.54 Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
5: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji se jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 9 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A pojďme také na sport. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Odveta se odehraje za týden v Trondheimu. Výhru mají i hráčky Sparty, které zničily rumunský Farul Konstanca 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Dvě nehody se staly včera u Krhova na Blanensku a obě byly tragické. Smrtí šoféra skončila ráno srážka osobního a nákladního auta a další člověk zemřel při odpoledním střetu dvou vozů, i tentokrát osobního a nákladního. Jeden člověk skončil v nemocnici, dalšího ošetřili záchranáři na místě. Včerejší den byl na českých silnicích nejtragičtějším v roce. Dneska se ochladí, očekáváme velkou oblačnost, přeháňky a výjimečně i bouřky. Rtuť teploměru nepřekročí 18 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Taky s Filipem, hezký ranko.
16: Krásný čtvrtek.
17: Snídaně šampionů.
16: Nerada to říkám, jo, ale dneska máme přesně 3 měsíce do Vánoc.
15: 3 měsíce, no jestli jdu od radosti, nicméně možná vy už jste potkali někde nějakou vánoční výzdobu, protože já jsem někde četl, že už snad nějaký zajíci vánoční, něco někde.
16: Pojďme od toho radši, ale zítra vlastně Ježíšek dorazí k někomu z vás a budeme to trošku my dva, protože zítra si můžete vyhrát 50 tisíc korun.
15: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, zítra velké finále, tak kdo nevíte, o čem je řeč, funguje to tak, že když na webu hitradio.cz dáte svoji registraci, budete čekat v 7:10 na zvonek, tak zítra dost možná potká někdo z vás nás a my vám dovezeme 50 tisíc korun a když teda za 3 měsíce Vánoce, tak si říkám, jestli už náhodou, tak jako není čas, jo? A hele...
16: A spíš ne.
15: Není. 3. Ale já bych nechal Mariah Carey ještě u ledu pár měsíců, co vy na to?
16: Jsem pro.
15: Vidíme, hele, vidíme, kýváte, taky byste to nechtěli poslouchat takhle po ránu, kápu. Ina a Rehab, I'll Be Waiting, další parádní hity pro vás, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.

0: Tohle je Eminem, Mariana, Love the way you lie na Hit Radio. 8 hodin 9 minut. Dobré ráno, šampioni. Nás by zajímalo, jestli máte Netflix, případně nějaký takovýhle platformy, protože ho můžete úplně v klidu zrušit. Stačí vám totiž úplně v pohodě sousedská skupina na WhatsAppu. Jestli v nějaký takový jste, tak asi víte, o čem mluvím. My máme totiž často takový večerní program zdarma s přítelkyní, protože my v té skupině jsme, ale my se tam jako moc nevyjadřujeme. Jo? A teďka vidíš, že tam někdo napíše fotku a nevím, že tam je špatně vytřeno, anebo že prostě někdo dal kočárek o 2 cm vedle, než jako ho měl dát. A teďka to je prostě celovečerák. Jo? A my se nad tím bavíme. A teďka se tam objeví v tom chatu, že jo? Petr píše. Jana píše, Miroslav píše a teďka čeká, co z nich vypadne a přitom ty lidi normálně jako na chodbě toho domu ti neřeknou ani dobrý den, jo? Vůbec. Ale ten chat, hele, tam to jede. Tak mě zajímá, jestli vy jste v nějaký takový skupině.
1: Já si myslím, že tohleto chování je taková paralela k sociálním sítím. Nicméně taky jsem v takových skupinách a taky tam nejsem aktivní. Já to úplně nesnáším a obecně nesnáším skupinový chaty. Nestíhám to číst, nebaví mě reagovat, nepište mi.
0: No a ty se zapojuješ nebo?
1: No nezapojuju, byť jako asi jsem takovej ten typ, co rád má věci pod kontrolou, rád ty věci řeší, ale prostě ne přes chat, no.
0: Co Fila?
2: Já mám všechny skupinový chaty stlumený, protože to by se nedalo. Já tam mám jako na všechny sporty, co dělám, 5 skupin, pracovní skupiny, takže to by se jako fakt nedalo. Moc se nezúčastňuju, pak dostanu občas od šéfa vynadáno, že jsem nepřišel nikam.
0: A ty to pak zjistíš, když třeba vypnou vodu u vás v baráku a řekne,

0: Říkáš si, tyjo, neteče voda, prostě a proč? No a protože ta zpráva byla v té stlumené skupině na tom WhatsApp.
1: To se mi ale pozor stalo s internetem předevčírem, no. Zrovna tam právě sousedi psali, že ho v ulici, že nepůjde internet celý den a já si, že ho jsem měl domluvený online meeting a nic, no.
0: Předevčírem internet dopoledne vypadl všem.
2: Jo, autíčka.
0: No nicméně, asi víte, o čem mluvíme, vy, kdo nás posloucháte a jestli takovou skupinu máte, tak by nás zajímalo, co nejšílenějšího jste v ní se sousedy řešili.
2: Budeme rádi za zprávy, ale samozřejmě i za hlasovky, ať vás slyšíme takhle po ránu. Takže číslo k nám 777-937-777.
0: Nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou. Budeme moc rádi, tak buďte součástí vysílání a teď k vám letí další muzika. Tohle jsou The Call-in na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Dneska ránko.

0: tak všechno mám.
1: 8:45, 2 minuty k tomu. Tohle je Hit Radio, krásné ránko. Tak co, máte sousedskou skupinu, taky to používáte místo Netflixu, protože připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že je to občas takový celovečerák, kor, když se třeba, když někdo zapomene vytřít. Tak a přišlo od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jestli nějakou takovou skupinu máte a případně co nejšílenějšího jste v ní řešili.
2: Ivča píše, dobré ráno, my sice sousedskou nemáme, ale za to jsme měli skupinku ze školky a to jsem si teda říkala, chudák ty děti, co to mají za rodiče. A to je fakt, no, to musí být občas dobrý bizár.
1: Taky píše Mára, ahoj šampioni, u nás se řešilo, kdo vyhodil krabici od televize nerozřezanou. Samé blbosti. Ale to zase jako ale docela chápu, protože když to nerozřežeš a hodíš to do toho kontejneru jako na papír, tak tam hodíš jednu krabici a to je všechno.
2: No jo, tak já jsem trošku ten typ, tak já se nebudu vyjadřovat. Lenka, soused poslal ve 2 ráno zprávu, prosím, kdo se teďka sprchuje, je to slyšet. A to já tady už říkala milionkrát, že sprcha je jedna věc, ale nám tam furt někdo pere. A pere nám tam třeba ve 3 ráno.
1: To
2: a já
1: fakt.
2: Už to nezvládám.
1: To je fakt. A já už jsem se na to zvyk, protože chápu, hele, energie je drahý, tak prostě musíš jako prát až dímat jako ve 2 ráno. No.
2: To znělo, kdyby jsme bydleli spolu. To je fakt a já už jsem si na to zvyk. Tak to není, prosím vás.
1: Taky píše anonym, my žádnou skupinu nemáme, u nás si sousedi pořád ještě nadávají osobně.
2: No. Tak to
1: geniální,
2: je nejlepší.
1: Geniální.
2: Máme tady ještě zprávu. Ahoj šampioni, my nepotřebujeme v bytovce nic takového. Máme sousedku, tý říkáme mobilní bezdrátový internet. Víme na to jisto, že co to píšete?
1: Víme jistě, že to, co jí řeknete, ví pak celá vesnice.
2: Tak,
1: ahoj pája. Ahoj pája. Ahoj pája. No tak tady je vidět, že prostě každý, kdo máte takovou skupinu, máte někoho takového právě v té skupině a do skupiny Hit Radio. Posíláme za malou chvíli hlasovku, má to 3,5 minuty, R-City, Adam Levine, Locked Away, taky se staví Miles Smith. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit.

0: Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
6: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti.
9: Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
10: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Brněnsku na příjezdu do Moravských Bránic směrem ze Silůvek bude probíhat údržba vozovky. No a na D2 na 10. kilometru směrem na Brno narazilo osobní auto do spodidel. Kolona se netvoří.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Miles Smith.
1: We can dance all night.
0: Je přesně 8:30, ladíte Hit Radio, snídaně šampionů. Co pro nás má Filip?
2: Ranní update.
0: Už přes 30 000 balíčků rozdali v Dubaji obyvatelům, kteří se zapojili do nevšední iniciativy. Jejím prostřednictvím mohli Emiráťané výměnou za pozvání kamarádů či rodinných příslušníků do města obdržet nejrůznější poukazy do hotelů, restaurací či na atrakce. Úřady se tímto způsobem snaží oživit cestovní ruch, který negativně ovlivnil blízkovýchodní konflikt. Ve španělském městě Buñol se opět konala slavná La Tomatina. Do ulic vyrazili tisíce lidí, aby se během hodiny vzájemně ostřelovali rajčaty. Účastníci mají jedinou zásadní bezpečnostní povinnost. Před hozením musí rajča rozmáčknout, aby nespůsobilo zranění. No a radnice v Nizozemsku rozmístila po městě lavičky, které nejsou určeny k práci ani telefonování. Cedule u nich vybízejí lidi, aby si jen sedli a nic nedělali. Podle města má projekt pomoci zpomalit každodenní tempo. Obyvatelé si prý nejdřív mysleli, že jde o vtip. Dnes jsou lavičky plné. Tak jak by se to líbilo vám dvěma tady v Praze?
3: Já si myslím, že je to dobrá věc, která je ale těžko proveditelná, protože představme si tu situaci, sedneme si na lavičku, první co? Vezmeš telefon většinou.
4: No tak my teďka stojíme, že jo, takže normálně pracujeme, ale já když si teďka takhle sednu, schválně. Postavím se a pracuju zase. Pojďme na muziku, Anastasia, Welcome to my crew, 8:32. Hezké ráno, šampioni.

0: 8.39, posloucháte Snídaní šampionů. Dneska jsme zvonili a cinklo to.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Předposlední den soutěže o spoustu peněz. Dneska jsme zvonili v Brně u paní Ivany. Ta stihla do 30 vteřin vyjít před dům, našla tam naši hlídku a vydělala 6 000 korun.
2: Pojďme se rovnou poslechnout, jak to dneska znělo.
3: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor,
3: přichází, je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruky.
2: Dobré ráno, kdo tam?
4: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
4: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, jsem si říkala, no takže by jednou, že bych měla štěstí.
2: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
4: Krásný.
0: Ivano, 6 000 korun je vaši, moc vám gratulujeme.
4: Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojatá, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam vomzím, až odjedete.
0: Mě zajímalo, jak to s Ivanou dopadlo, jestli opravdu to s ní seklo za těma dveřma.
2: Nicméně tohle byla, teďka už můžeme říct, byť to nebyla malá výhra vůbec tahle částka, tak ale oproti zítřejší částce, to malý je.
0: Zítra velký finále, 50 000 korun pro někoho z vás, pro někoho, kdo máte registrace na webu hitradio.cz a ty peníze vám dovezeme my dva se Smin.
2: Podotýkáme, že opravdu je dovezeme během vysílání, což pro nás znamená, že my budeme 3 hodiny vysílat z auta a taky se vám prodlouží ten časový limit.
0: Půl minuty, což bylo teď, to bude 1 minuta. Takže pokud bydlíte třeba v bytovce, stihnete doběhnout dolů. Takže zítra v 7:10 čekejte na zvonek tady ve vysílání Hitrádia. No a běžte se pak podívat před dveře, jestli tam náhodou nestojí takový 2 sympatický lidi. S 50 000 v ruce, tak zítra.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Brně na ulici Kobležná.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
19: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
20: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
21: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
22: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
21: Vážně?
22: Já mám Lelosy na sobě celý den.
21: Lelosy. Too comfortable to take off.
23: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
24: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Farna, taky Miraj. Vzpomeneš si na Hit Rádiu v 8.51, krásné ránko.
1: Pokud se řadíte mezi Swifties a ne teda fanoušky Taylor Swift, tak na zítřek možná máte nastavený budík velice brzy, protože ona v 6 ráno našeho času představí nový single, který se má jmenovat Patient Zero.
0: Je to divný, budík mám nastavený taky, ale ne kvůli novému songu od Taylor Swift, ale proto, abychom tady byli.
1: On samozřejmě teďka každý řeší, o čem to bude, každý její velký fanoušek, protože ona vydává vlastně první věc od její svatby, takže se čeká, jestli dostane nějaké jako zamilovaný dopis, novou manžel, nebo jak to bude probíhat.
0: Jak velká pravděpodobnost je, že to bude další song v řadě, který bude absolutní hit a bude to číslo jedna hit parádách? Dávám tomu tak 101%, co ty?
1: Byl by to už 16. song na prvním místě.
0: Takže zítra v 6 hodin našeho času ho vypustí. To znamená, že bychom ho zítra ve snídení šampionu mohli zahrát a uděláme takovou sondu do vás, do duší České republiky, jestli se vám to bude líbit nebo ne.
1: No tak jo.
0: No tak jo, tak domluveno. A když se o té Taylor bavíme, tak samozřejmě bychom ji na závěr čtvrteční snídaně šampionů taky mohli zahrát. Blank Space, může být? Tak jo, domluveno, Taylor Swift a pak se rozloučíme. Tak hezké ráno, šampioni v 8.53.

0: Taylor Swift. Jak jsme slíbili, tak tohle byl poslední song čtvrteční snídaně. Je 8.57, posloucháte Hit Radio, dobré ránko a jdeme se rozloučit.
1: A jak jsme slíbili, tak jsme slíbili i ještě jednu věc, že zítra vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun a to pro nás znamená, že celá zítřejší snídaně šampionu bude vysílána z auta.
0: A povezeme se na zadních sedačkách a možná se třeba i s někým z vás potkáme na nějaké pumpě, protože samozřejmě nemyslím si, že ty budeš mít jako dojezd, že vydržíš jako nejít na malou, takže určitě budeme zastavovat někde na nějaké benzínce po cestě k vám, komu povezeme těch 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
1: Možná uslyšíte i nějakou divnou hudbu, šéf mi říká, ať sebou vezmu ukulele na cestu, tak možná se něco ozve i takovýho.
0: Jinak, kdo nevíte, o čem mluvíme, soutěž, kdo pak to zvoní, zítra poslední den, grand finále, 50 000 korun pro vás, detaily a registrace do soutěže na webu hitradio.cz a my se zítra budeme moc těšit.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký čtvrtek, šampioni, a zítra
1: se těšíme v 6 ráno, ahoj.
0: 6 ráno jsme tady, čau, hezký den.
3: A přesně 2 minutky před 9 vás od mikrofonu Hit Radio City Brno zdraví Ondra Blaho, vlastně dneska už po druhé, protože jsme dělali velkou radost v mateřské škole v Králově Poli, kde jsme v soutěži Kdo pak to zvoní vezli 6 000 korun, takže z Králova Pole na výstaviště už to nebyla taková dálka, tak už jsem tady pěkně rozehřátý s nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. A vlastně mám docela dobré zprávy, protože aktuálně se alespoň podle dopravních map v Brně, Znojmě anebo v Blansku jezdí bez větších komplikací a problémů. Jedinou hlášku, kterou mám, tak je na trase mezi Vyškovem a Rusínovem, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním a provoz je tady řízen kyvadlově. Tak tady počítejte se zdržením. Jinak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 000. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci dnes mají zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu, na jejímž programu jsou zejména změny pravidel penzijního spoření nebo růst důchodů starších penzistů. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá, ví vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca.
8: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme a samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzimu, kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
7: Na příští sezónu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomohou zachytit jeho první rojení. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš si za svými vyjádřeními stojí. No a soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Češky se s nimi utkají po roce. V loni v dubnu jim podlehli v kvalifikační skupině v Ostravě 1-2 na zápasy. Španělky prošly mezi čtyři nejlepší týmy poprvé od roku 2008.
3: Tak už nám nad Brnem prší, nebo minimálně nad brněnským výstavištěm. A vůbec s tím deštěm musíme počítat během celého dnešního dne. Aktuální teploty je okolo 7 až 9 stupňů Celsia, nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě. Odpolední maxima okolo 16 stupňů a jak už jsem říkal, ty přehánky nebo občasný déšť, odpoledne i ojedinělé bouřky jsou prostě holým faktem.
2: Hit Radio City Brno.
3: No ale tím si rozhodně náladu zkazit nenecháme. Mám pro vás skvělou muziku na čtvrteční dopoledne. Miku nebo Robina Schulze.

0: 12 minut po deváté. Ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno se čtvrtečním datem 24. září. A já mám pro vás první pozitivku dneška.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Jižní Morava má novou sportovní superstar. Její teprve 12 let a brazilskému jiu-jitsu se věnuje teprve 4 roky, takže od svých 8. Ale už dnes má na kontě desítky zlatých medailí a 7 titulů mistryně České republiky. Jo, a ještě má mimochodem jeden titul tuzemské mistryně za wrestling. Ta superstar se jmenuje Adéla Gutov-Jeličová. Pochází z Brna a závodí za klub Drakulíno Vyškov. 12-letá sportovkyně patří mezi absolutní světovou špičku, jak už jsem říkal, desítky zlatých medailí a dalších titulů. Mimochodem na mistrovství světa v Krakově teď vybojovala bronz, v Praze dvojí zlato. Ke sportu ji přitom přivedla zkušenost se šikanou a je skvělým vzorem pro ostatní děti, jak šikaně čelit. Za prvé o ní mluvit, nenechávat si pro sebe, a za druhé se umět bránit, protože ačkoliv odsuzuju násilí jakéhokoliv charakteru, jakékoliv formy, vždycky je lepší umět ránu vrátit, aby si to ten, který šikanuje, pro příště rozmyslel. No a nechci úplně říct, že díky tomu, ale raději řeknu kvůli tomu, máme na Jižní Moravě vedle Jirky Procházky další zápasnickou superstar. Takže Adélko, gratulujeme, posíláme píseň Život je krásný od kapely Kryštof a vám všem ostatním přeju nádherné dopoledne.

Ale jo, něco lehčího, pomalejšího, odpočinkového se do čtvrtečního dopoledne taky dokonale hodí. Ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno se čtvrtečním datem 24. září. Já už jsem mluvil o tom, že v průběhu dnešního dne musíme v okolí Brna a vlastně na celé jižní Moravě počítat s dešťovými přeháňkami. A já mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří se na toto počasí těšili. Já tomu nerozumím, ale oni to milujou. Není úplný horko, není ale ani zas taková zima. Oni si dají pláštěnku a jdou do lesa a jsou šťastní. Já jsem v lese šťastný taky, ale nemusím být zrovna v pláštěnce a nepotřebuju mokrout. Někdo ale takový je a proti gustu žádný dišputát a dost možná i pro ně. Budu mít právě za pár okamžiků další tip na to, kam v okolí Brna vyrazit do lesa a vyhrát soutěžní zlaťáky. Tak už za chvilku.

0: tofu. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Já vlastně musím trošku poupravit svá slova před několika minut v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, protože já když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem si říkal, kam jinam v tomto počasí, než právě do lesa. Teď tam bude nádherně, budou tam růst houby, tak proč nevyrazit dneska, zvlášť, když stále ještě probíhá zlatý podzim s lesy města Brna a na určitých místech můžete každý den najít 3 zlaté soutěžní zlaťáky a s hodnotou 1000 korun a potom je vyměnit třeba za biohovězí, zvěřinu, palivové dříví, lesní met a spoustu dalších krásných, vonavých a nebo chutných věcí. Takže pokud patříte mezi milovníky tohoto počasí a toulek po lesích, tak vás dneska zvu na jedno konkrétní místo, které ale samozřejmě říct nemůžu, i když můžu říct jednu číslovku, než dodám tu indicii. 596. Jestli je to metru nad mořem, nebo délka něčeho neřeknu, to už určitě domyslíte sami a přidám ještě tu samotnou indicii. Proč mne nikdo neslyší, když říkám, že je nejvyšší? Ten kopec navíc, známá věc, po buku nese jméno přec. Já si myslím, že tohle už musí být jasný úplně každému. www.lesymb.cz, tady se dozvíte víc a já vám přeju hezký hledání.

0: Leony a jí Don't Worry chvíli před 9:45. Dopolední vysílání Hitrádia City Brno samozřejmě pokračuje směle dál. Čeká nás LP Loss on You. Dáme si taky kapelu U2, která vydává nové album. Už jsme si o tom povídali taky v mojí závěrečné srdcovce před několika týdny, ale my si vzpomeneme na jeden z jejich největších hitů, Beautiful Day. A byť teda ten dnešek kvůli počasí úplně mezi ty nejkrásnější nepatří, on je to stav mysli, ne úplně reality. Takže pokud chcete, aby tento den byl nejhezčí, no tak si ho tak udělejte. A Hit Radio City Brno vám v tom půjde na ruku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. Anagory. BARDS.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Kam utíkáš?
18: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
17: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
18: A rolety mají taky?
17: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
18: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
19: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
20: www.h+m

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila.
3: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Závěr 9. dopolední prostě nemohl být hezčí. Hned dvojitá krása, Beautiful Day od YouTube a teď Beautiful Things od Bensona Boona. Teď nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, jakéž by byl taky tak krásný, ale vlastně to vypadá, že tolik problémů na jihomoravských silnicích aktuálně neřešíme. Brno, Blansko i Znojmo zatím mlčí a zaplať pánbu za to a stále zůstává jedinou aktuální nehodou ta trasa mezi Vyškovem a Rusínovem, kde došlo ke střetu osobáku s nákladňákem a provoz je řízen kyvadlově. Tak počítejte se zdržením a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 840.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Ponožky? Hrnek.
6: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body.up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Poslední zářijový víkend bude patřit rytířům a šermířům. Na Křivoklátě se od 26. do 28. září koná jubilejní 30. ročník rytířských slavností Křivoklání. Co všechno tři dny nabídnou, říká produkční skupiny Merlet Hana Michalová.
10: Ty dny jsou plné divadla, jsou plné šermu samozřejmě, protože to je základ, ale máme tam i úžasná divadla, program pro děti, samozřejmě velice oblíbenou stezku rytíře Merletíka, kdy každý rok vydáváme jinou pohádku o tom, co rytíř Merletík zažil.
9: Ke Křivoklání patří neodmyslitelně také řemeslnický jarmark s dílničkami. Předpověď počasí na následující týdny meteorology nepřestává překvapovat. Nejenže se má nad Evropou usadit světelná kopule, která nastolívá bílé léto, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálu. No a fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhení Skiba. Krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.
0: Tak stále na některých místech jižní Moravy prší a s těmi občasnými přeháňkami a bohužel odpoledne i ojedinělými bouřkami musíme dneska počítat. V tuto chvíli teploty okolo 7-10, někde i 8 stupňů Celsia, ale ta odpolední maxima nepřesáhnou 17 stupňů.
7: Hit Radio City Brno.
0: No tak si dáme už jednu pomalinku polehonku zimní. Dan Barta, On My Head, ale zazní taky Alex Warren a Kate Ryan. Tak pěkné dopo.

0: Hit Radio City fandí fotbalové zbrojovce.
1: Je to tak, fandíme fotbalové zbrojovce a nejenom na poli fotbalovém, ale také na poli charitativním. A ano, to je ten důvod, proč teď budeme mluvit o zbrojovce, byť je tedy samozřejmě reprezentační přestávka, protože vy se můžete opět zapojit do oblíbeného projektu Daruj krev se zbrojovkou. Jak moc je potřeba krev a krevní plazma, o tom mluvíme pořád a budeme rádi, když se zapojíte i tentokrát a přidáte se k hráčům a trenérům zbrojovky a přijdete udělat dobrou věc. Společné darování krve nás totiž čeká už příští středu 30. září dopoledne na transfúzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno. Každý dárce se počítá a já vím, že minimálně z našeho sektoru I, což je holandský sektor, chodí spoustu kluků, já je zdravím takhle na dálku, protože minimálně Tomáš Balisten je tam vyvalený každý měsíc a je to dobře, aby byste se minimálně k němu mohli připojit taky, že... Takže dopoledne, příští středu 30. září, transfúzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno, daruj krev se zbrojovkou a právě vaše krev může někomu zachránit život.

0: Když jsem ještě pracoval na jednom dnes již neexistujícím brněnském rádiu, tak jakmile se objevil Owl City a Fireflies ve vysílání, tak jsme věděli, že se blíží Vánoce. Já teda chápu, že světlušky, tedy Fireflies, se s Vánocemi zas tak moc nesouvisí, ale tu vánoční atmosféru sebou nesou. A když se podíváme na to datum 24. září, no tak není tak těžký si dopočítat, za jak dlouho to tady bude. A já rozhodně nechci mluvit o nějakých předvánočních dárcích. Chraň mě ruka, páně. V září o tom ode mě neuslyšíte ani slovo. No ale přeci jenom dáreček bych pro vás měl. Co? Taková 500 na pizzu. Jo? Jeden poukaz tady pro vás bude už za chvíli.
1: Lačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Trenírkarla.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babovku, Bobovku, Babovku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou

0: Automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Milí posluchači, rád bych vás pozval na zářijová setkání vedení města s obyvateli našich příměstských částí. Během září za vámi postupně přijedeme na Hradiště, do Přímětic, Kasáren, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Osobní setkání je podle mě tou nejlepší cestou, jak se společně bavit o tom, co jednotlivé části Znojma potřebují. Konkrétní časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. František Koudela, starosta města Znojma.
11: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
12: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
13: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: posloucháme.
1: Tak se dívám do naší tabulky výherců a dívám se, že jsme tento týden rozdávali jak na běžícím pásu. Nejinak tomu bylo včera, když tady byl místo mě Igor a jeden poukaz na pizzu do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích předal. Tak já doufám, že na to navážeme, a protože pizzerie u Killingeru ve Vranovicích právě dneska otevírá, protože otevírací dobu mají čtvrtek až neděle, no tak klidně můžete vyrazit rovnou, pokud tedy vyhrajete. Pokud zvednete telefon a řeknete nevaříme, posloucháme. A protože včera vyhrála dáma, dneska dáme opět prostor muži. A bude to Jirka, který je operátor ve výrobě. Jestli chodí na dvousměnný provoz nebo na klasiku, to nevím. Rád bych to zjistil, ale nepodaří se mi to, pokud nezvedne telefon a neřekne nevaříme, posloucháme. No a pořád nezvedá. Pořád nezvedá, takže asi je v práci, asi nemůže telefon vzít a asi rád přenechá svůj poukaz na pizzu zítřejšímu výherci. Takže závěr tohoto pracovního týdne nás zastihne ve velké formě, tedy hned se dvěma poukazy.
2: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: za 5 minut odbije 10:45. A než vám na Hit Radio City Brno pustím další skvělou muziku pro čtvrteční dopoledne, ať už od Pink anebo Eda Sheerana, tak mám pro vás skvělou zprávu, která je z Břeclavy, protože Břeclav spouští projekt WC Gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Jako první se přidala jedna kavárna a bistro, která si chce asi spravit karmu. V ulici 17. listopadu. Ti se do toho zapojili, smlouva s městem začíná platit 1. října. Od stejného dne má provozovnu označovat také samolepka upozorňující na bezplatné toalety. Město bude podniku přispívat nějaký 2 litry měsíčně na provoz. Bezbariérové toalety budou moci lidé využít každý den od 8 do 20 hodin a vlastně tak navážou na podobný projekt, který už funguje ve Znojmě. Když se tak o těch toaletách bavíme, pojďme na tu muziku, já si musím taky odskočit.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
11: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Plný podnik? Kvalitní personál? Jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minuty odbije 11. Jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na Mendlově náměstí u tramvajové zastávky, kde se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. Další problémy jsou na D2 na 11. kilometru ve směru na Bratislavu, kde stojí odstavené osobní auto. Jezděte opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Za 2 týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, říká mluvčí ministra vnitra Adam Rezler.
9: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
8: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Si ve středu pozdě večer našeho času zahájil 3denní státní návštěvu USA a dnes bude s Trumpem v Bílém domě jednat. No a 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
0: Teploty v Brně a na jižní Moravě se aktuálně pohybují okolo 14 stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají dneska na nějakých 17, ale výš to rozhodně nepůjde. Sluníčka taky nebude dost, i odpoledne musíme počítat s nějakými dešťovými přehánkami, odpoledne i ojedinělými bouřkami.
6: Hit Radio City Brno.
0: Vstupujeme do 11. hodinky dopolední a přestože je čtvrtek, nebudeme mluvit o filmu, ale o knihách. Už za chvíli, tak pěkné dopoledne.

jak jsem slíbil v úvodu, ačkoliv je čtvrtek, tak se dneska nebudeme bavit o filmových novinkách, ale o knižních novinkách. Byť ta, o které teď budu mluvit, novinka úplně není, ale bavíme se o třetím vydání. Což je pro mě trošku na ostudu, protože já jsem o té knize vůbec nevěděl. Ale jak mi to začal internet nabízet, tak jsem se začetl a je to něco, co bych si já osobně rozhodně měl pořídit. Kniha se jmenuje Pálava o 2 deci výš. Je to beletristický titul z kategorie románů, povídek a novel. A pokud hledáte čtení s lehkostí a nadhledem, tak tato kniha může být zajímavou volbou. Název Pálava může odkazovat na náš region i na stejnojmenou odrůdu vína, ale samotná kniha je především literární dílo.

Jí se jako volba pro čtenáře, kteří dávají přednost současné beletrii a kratším či středně dlouhým prózám. Ale hlavně pokud máte rádi filmy s vinařskou a naší jihomoravskou tématikou, tak by vám tahle knížka od Oty Duška rozhodně neměla v knihovně chybět.

čas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Jeden z prvních velkých hitů Tomáše Kluse. Vesmíru dozněl v dopoledním vysílání Hit Radio City.

0: Brno. No a protože tohle počasí přímo vybízí k tomu, abyste si třeba pořídili tu knížku, o které jsme mluvili před chvílí, a zůstali doma, tak pořád věřím, že se najdou i tací, kteří už teď přádají plány na víkend. A já mám pro vás dobré zprávy, protože o víkendu, minimálně v sobotu a v neděli, by podle předpovědi nemělo pršet, mělo by svítit slunko a teploty se pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Tak vás pozvu ven. Už za chvíli pro vás budu mít hned tři tipy na to, kam vyrazit.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michal ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
16: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Co jsem slíbil, to taky splním. A jdeme hned na tři tipy na to, kam vyrazit. A protože Hit Radio City Brno je mediálním partnerem dalšího ročníku festivalu seriálu Serial Killer, tak vás pozvou tam. Včera to odstartovalo, pokračovat to bude až do příštího týdne. Kdo se chce před deštěm schovat do kina a vidět třeba jeden z pěti nových českých premiérových seriálů, mrkne na serialkiller.tv a kupuje vstupenky. Další pozvánka míří na znovínský Burčák Fest už tuto sobotu 26. září od 13 do 22 hodin v Loutském klášteře ve Znojmě. Info na znovín.cz. No a taky vás pozvu na 5. Vinohradský psí den a 10. běh a pochod pro útulky v Brně. Kdy? Pondělí 28. mezi 13. a 18. na Psí Louce na ulici Tvrdonická a veškeré informace najdete na www.běhproutulky.cz.

0: Oblíbená trojice David Guetta, Teddy Swims a Townsend I. V dopoledním vysílání Hitrádia City Brno, no vlastně skoro na samotném závěru naší dopolední tříhodinovky. A tak jdeme rekapitulovat. Mluvili jsme o nové sportovní superstar z Jižní Moravy, o bojovnici Adéle Gutov-Jeličkové, prozradili, kde najít tři soutěžní zlaťáky se Zlatým podzimem a Lesy města Brna, pozvali vás na projekt Daruj krev se zbrojovkou už příští středu 30. Zmínili jsme třetí vydání knihy Pálava o 2 deci, víš? O tom, že v břeclavských kavárnách budete moci jakoby na veřejné WC zadarmo. No a než se dostaneme k mojí závěrečné dopolední srdcovce, mám pro vás ještě jednu důležitou zprávu. Zítra ráno v soutěži Kdo pak to zvoní hrajeme o 50 tisíc korun. Víc už netřeba dodávat, jenom tu srdcovku a ta přijde za chvilku.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Pozemek k bydlení v Žernově na Náchodsku za 4 042 500. Zahrada ve Strachonicích za 1 050 000. Pozemek bydlení v Hrazanech Klisinci za 1 050 000. Pozemek v Hrazanech na Písecku za 950 000. A byt 3+1 v Ústí nad Orlicí za 2 650 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
11: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
14: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Za chvíli odbije pravé poledne. A tak se budeme loučit s naší dopolední tříhodinovkou a jak jinak než mojí závěrečnou srdcovkou. A protože počasí je takové, jaké je, řekl jsem si, že toho sluníčka, mořského sluníčka, přinesu alespoň díky muzice. A vzpomněl jsem si na svého oblíbeného interpreta, který se jmenuje Donny Bennett. Je to australský baskytarista, zpěvák, producent a hlavně frontman svojí vlastní kapely. Věnuje se takzvanému retrofunku, takže nebude to žádná osmdesátka, ale skutečně moderní záležitost, byť tedy tahle písnička už je 8 let stará. Jmenuje se Santorini a věřím, že vám minimálně tento název to sluníčko do srdcí přinese, ale věřím, že díky melodiím retrofunku vám to vykouzlí taky úsměv na tváři. Tak snad se vám to bude líbit, protože já to miluju. Viděl jsem ho jednou naživo na Pohodě v Trenčíně a kéž by přijel aspoň jednou jedinkrát do Brna. No, věřím, že se to jednou splní. Mějte se, já se loučím a zítra před 9 budu zase nastoupený na značkách. Tak se mějte a v pátek zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Na Mendlově náměstí u tramvajové zastávky by se měla došetřovat dopravní nehoda osobáku s nákladňákem. Problémy jsou také na D2, na 11. kilometru ve směru na Bratislavu, kde stojí odstavené osobní auto. Vaše dopravní info nám dejte vědět na 720 890 848. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A teď co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A teď co .cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za 2 týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
14: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
13: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí návštěvu Spojených států. Setká se s zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou. Bude jednat také s guvernérem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, oznámili to hygienici. Je potvrzeno 13 nákaz salmonelózou, 41 lidí je hospitalizovaných. Onemocnělo celkem 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Teď se ještě podíváme k nám.
15: Brněnskou nocí vědy ožije metropole už tento pátek. Akce otevře i běžně nepřístupná pracoviště a ponese téma komunikace lidí, rostlin i strojů. Užijeme si prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy a třeba v kampusu Mendlovy univerzity zjistíme, jak komunikují rostliny se svým okolím.
16: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: Jižní Morava hlásí okolo 15 stupňů, odpolední maxima okolo 17, velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky.
16: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: Je 12 hodin a konečně jsem zase v práci. Ano, fakt se takhle jako těším. Já vím, že to je divný, ale ono tak, když začínáte svůj pracovní dobu tím, že hrajete 5 srdcovek po sobě, tak to je potom jako krásný. To vám vlastně jako nic nerozhází ten den. Ani to, že venku je teď momentálně tak, jak je. Ale i přesto, jo, to počasí, já vím, je podzim, všechno začalo, jasně, Člověk by řekl, že by mohl být den jako malovaný, ale ne, tak my si to tady alespoň namalujeme v našem vysílání, a to srdcovkou číslo jedna. Dáme divokýho byla a malování a já půjdu zjistit na kuchynce hrníček, co by se hodil tady do toho počasí, abych si do něj udělal kávu. Vy se podívejte u vás v práci, v kuchynce nebo doma, jestli náhodou takovýhle nějaký hrníček jako nenajdete, co by se vyloženě hodil do dnešního počasí. Každý máme doma nějaký divný hrneček. 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia.

Radio a čtvrteční srdcovky. Ta první divoký byl malování, byla taková trošku podzimní. Pojďme trošku hrábnout taky do strun. Dáme se rok 1992. Hit, který vyšel 4 dny po Valentínu, to znamená 18. února. Není to úplně jako romantický hit, ale na druhou stranu asi si v tom člověk může i trošku té romantiky najít. Ono ji najdete vždycky, když ji budete opravdu dobře hledat. Dáme si Nirvánu. Nirvánu a my stále hledáme tady nějaký hrníček. A když už jsem mluvil o tom hrníčku, máte doma třeba nějaké nádobí po prarodičích, po babičce, svatební servis, který mu už je 40 let. Dejte vědět, co máte doma za poklady.

0: Tohle je třetí srdcovka ve 12 hodin 13 minut. Doufám, že vám zvedla trošku náladu v tohle podzimní počasí.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já teda nevím, jak jsem to zvládnul, ale během těchto dvou srdcovek tak jsem si stihnul udělat kafe, najít hrníček, natočit video, střihnout ho, dát k tomu hudbu a dát ho do storíčka na Instagram. Tak se můžete podívat. Instagram Jirka Telnář. Našel jsem hrníček, který by ideálně vystihoval náladu dnešního dne. Nevím, kdo je pořizuje tady do té naší kuchyňky, ale je tam, našel se. No a ptal jsem se na vaše nádobí, jaké máte doma. A dokonce tady mám i fotku. A to je třeba krásný set čajového servisu. Kamarádka chtěla nedávno vyhodit tento za mě nádherný kávový nebo čajový servis. Vzala jsem si ho, je made in Čekoslovakia. Takže už trošku historický kousek, za mě prostě krásný. A teď, abyste si to dokázali představit, tohle je něco, co bych jako já nikdy nevyhodil. Je nádherný, jsou to takový ty hrníčky, který zevnitř nahoře pod okrajem mají ten zlatý pruh. Jo, k tomu je nádherná konvička. Je to celý modrý a je to noční. Je tam normálně malý jako zlatý srpec měsíce, kolem toho tak jsou hvězdičky a navíc je tam, vypadá to na nějakou hlavu, postavu a z vlasů to dělá takový jako vlnky. No je to nádherný. Nechápu, jak tohle někdo opravdu jako mohl vyhodit. Nebo chtít vyhodit. Ani nápad. Diana píše, ahoj, mohl by si dnes prosím pustit sem Šťastný jako blecha od Satelit Kanibal. To je moc brzo. Srdcovka na přání bude za chvilku. Teď ještě hledám pořád nějaké vaše hrníčky a vzpomínky. Ahoj, já mám doma se ženou po mých prarodičích hrnky. Poctivý pořádný kakáče na zimu na čaj. No jasně, ty musí bej. No a my si dáme Masterboy. Co? Ty musí bej v srdcovkách taky. Is this the love?

Waterboy Is This The Love. Hity nás vrací zpátky v době a stejně taky i vaše vzpomínky, a tohle je třeba hezký. Jana píše: ahoj Jiříku, já mám doma servis po mojí babičce a dědovi, kdy to dostali svatebním darem, a to v roce 1944. Mám ho jako největší poklad a vzpomínku. Není sice kompletní, ale je to krásný kus historie. Zdraví Jana. To je nádhera. To jsou prostě opravdu poklady, na který vůbec nevadí, že se doma práší. Já tady mám taky jeden hit, na který se práší už od roku 1991. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

0: Začátek 90. let, Red Hot Chili Peppers. To je taky kapela, kterou nikdo nedokáže napodobit. Ale je několik revivalů, co to zkouší. Všem originál, ten je prostě jenom jeden. A ten jsme si dali i my tady na Hit Radio. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je to možný? To byla pátá srdcovka. To znamená, že konec dnešních srdcovek je opravdu velmi, velmi blízko. Ale čeká nás ještě takhle na závěr ta třešníčka na dortu a to je srdcovka na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám dneska udělá radost? Co jste dlouho neslyšeli? Co máte rádi? Nebo naopak, co posloucháte každý den a nemůžete se od toho nabažit a klidně to budete ještě dalších 20 let poslouchat každý den. I to může být vaše srdcovka. Napište mi na 777-937-777 nebo pošlete hlasovku. Já to tady proberu a když to budu mít, tak vám to moc rád zahraju. Už za chvíli srdcovka na vaše přání.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Bobovku, Bobovku, Bobovku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
18: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
19: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
16: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
19: A teď i poctivé vánoční cukroví.
16: A cena?
19: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
16: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
19: Přesně tak.
16: Jam. YUMM.cz.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Málo mi dokázal spočítat, kolik je hodin. No jo, to je čtvrtek. Je to tady tak vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Co byste chtěli slyšet dneska jako srdcovku na přání? Jsou to opravdu jako perly. To je nádherný, to je taky takový jako vytříbený domácí servis. My jsme se tady povídali dneska o tom, jestli máte doma nějaké hrníčky, po případě servis po prababičce, babičce a tak dále doma. Tak tohle je výkladní skříň, to, co vy tady chcete. Ale když už teda jsem se tady jednou podíval na zprávu od Diany z Dubí, tak jsem se k ní vrátil, protože Diana píše: ahoj, mohl by si dnes prosím pustit píseň, kterou mi můj manžel ještě přes ICQ a poprvé mi tak řekl, že mě miluje. Jsme spolu doteď a táhneme už spolu 19. rok. Poslat někomu písničku přes ICQ. Takhle, existuje ikoničtější zvuk, který vás vrátí do puberty než tohle? okamžitě k počítači. Kdo to je, kdo mi to píše? A proč nemá tu kytičku zelenou? Proč je šedá, on ještě není online? Teď my jsme vlastně jako i tenkrát byli úplně stejný, jako jsou dneska ty puberťáci, co jsou pořád na sociálních sítích, akorát my jsme museli u toho sedět doma, no. Neměli jsme to v mobilních telefonech. Takže mějte se dál rádi, 19 let, skvělý úspěch. Tady máte Satelit Kanibal, šťastný jak blecha.

0: Na Hit Radio Rehab ve 12 hodin a 40 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky jsou u svýho konce a já se ještě jednou vrátím k srdcovce na přání, kterou si tady přála naše posluchačka, jak jsem zapomněl, Dianka, že před 19 lety jí přesně tenhle song poslal přes ICQ její dnes už tedy manžel, jo. A jestli jste dobře poslouchali, Satelitka nebyla šťastný jako blecha, tak ono to končí takhle.
3: Ohně dám.
0: A já mám zásadní dotaz. Nevíte pro vás někdo, co jsou to ty ohnědy? Co je ohně dám? Co je ohněda? Víte to někdo? 777-937-777, tak to je WhatsApp. Můžete mi napsat, co by to tak jako mohlo být. Já přemýšlím, kde bych to použil, v jaký větě. Co jsi měl k obědu? Ale nějakou ohnědu. Tak co ve škole? Ale ohněda jako vždycky. Kámo, koho jsi to včera zbalil v tom baru? Ale nějakou holku a šel jsem s ní potom na drink a co jste si dali, nějakou ohnědu? No, já nevím. Co je to ta ohněda? Zásadní otázka pro dnešní odpoledne. Za chvíli Alex Warren, Last Goodnight, taky Taylor Swift.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
10: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
11: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
13: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
14: Maxi.
15: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
14: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
15: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu?
18: Barvu? Je to to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na dnešní poledne, které nám ale pomalu, ale jistě končí. Začíná čtvrteční odpoledne, máme pro vás nejnovější zprávy a také info, jak se jezdí na našich silnicích.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Ve Znojmě v Jevišovické ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem včet, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz s obtěžováním, bez starostí. A ty, co .cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků sněmovna zrychleně už v dnešním prvním čtení schvalovat nebude. Postup vetovali hned v úvodu debaty opoziční kluby STAN, ODS, Lidovců a TOP 09. Předlohu tak čekají standardní tři kola projednávání a je pravděpodobné, že do konce letošního roku účinná nebude. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letních prázdnin řešili 1800 případů, což je nejvíce za posledních 5 let. Nejčastější příčiny uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
3: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
2: Dostat hasičskou techniku k ohni v lesích je náročné, proto lesníci začali klestit průseky, které by jim pak cestu měly usnadnit. Ředitelství silnic a dálnic chce v prvních měsících příštího roku požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Má platné územní povolení. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Teď ještě pohled k nám.
4: Stavba protipovodňových opatření v Brně bude pokračovat. Město hledá firmu, která postaví další etapu, zahrnující úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Náklady se odhadují na necelé 3 miliardy korun bez daně. Stavba 3-kilometrového úseku má začít příští rok na jaře. V místě vyroste nová čtvrť.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dneska se ochladilo, provází nás velká oblačnost, mnohde přehánky a výjimečně i bouřky. Rtuť teploměru nepřekročí 18 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Rádio.
5: Posloucháte Hit Radio, přeju krásný podzimní čtvrtek a vypadá to, že když přišel podzim, no tak zase odejde brzo a čeká nás babí léto. Otevřete si váš mobilní telefon, jestli máte chytrý mobilní telefon, podívejte se do aplikace počasí a podívejte se, co je tam od zítřka, jestli vám to ukazuje to samé, co mě. Od zítřka mám až do další soboty, to znamená na další týden a něco. Jenom sluníčko a teploty 24, 23, 24, 23 stupňů Celsia. Babí léto je tady, to je nádhera, no tak pojďme hrát nějaký hit, který se hodí do toho babího léta.
0: Hit Radio City Brno.

0: One Republic na Hitrádiu s hitem Runaway. Vy nikam neutíkejte, naopak zůstaňte stále co nejblíže Hitrádiu, protože zítra vám dáváme 50 000 korun na ruku a to by byl nádherný pátek. To bych vám přál. A vlastně ani kvůli tomu nemusíte vytáhnout paty z baráku, to je na tom to nejlepší. My vám ty peníze přivezeme rovnou až k vám domů. Je tady finále naší hry Kdo pak to zvoní? Jestli jste ve hře, tak držím palce, jestli ne, pořád máte čas se přihlásit na webu hitradio.cz. Když to uděláte, tak vám pak taky budu držet palce. A když se přihlásíte, tak jediné, co musíte udělat, vlastně je být zítra v 7 hodin ráno doma, čekat u dveří a poslouchat snídaní šampionů na Hitradio. Jakmile ve vysílání zazvoní, tak máte minutu na to, abyste otevřeli. Ano, minutu. Do dneška to bylo 30 vteřin, ale protože to je finále, ve finále je 50 tisíc a my chceme, abyste ty peníze vyhráli, tak jsme zdvojnásobili časový limit. Buďte tedy v 7 ráno připraveni, radši si první kafe dejte až potom, abyste to neproseděli na záchodě a jak říkám, já vám držím palce. Zítra, kdo pak to zvoní? 50 tisíc ve hře, jsme Hitradio.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Black Eyed Peas, let's get it started. Tedy pojďme začít. A to si asi taky řekla automobilka Bentley. Udělala svoje úplně první čistě elektrický auto. Pořád je to Bentley, takže cenovka je nesmysl. To tady vůbec se nemá jako o tom cenu bavit. Ale co je spíš zajímavý, tak je, že to není sporták, je to normálně jako rodinný auto. Ale i tak mu dali 888 koní. Co to znamená? No to znamená, že má zrychlení z 0 na 100 za 2,8 vteřiny. 2,8. To je mazec, to. Představte si to, jo. Stojíte na semaforech, padne zelená, 21, 22, 3 a bum, máte tam kilo. Nesmysl. To je úplně jako super do města. A teď co je těžší? Vydělat na něj, anebo udržet 50 ve městě? Kdo ví? S ním člověk asi nechce jezdit 50. A to možná asi ani nejde. Nevím. Je to úlet. Za necelý 3 vteřiny z 0 na 100. Rodinný auto, boží. Tohle je Lost Frequencies, Reality, další, který si dáme za chvíli, stejně tak jako Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. Tak buďte s námi.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Ponožky, hrnek.
5: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Je, schořela mi kulma.
16: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
22: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
23: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
24: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
25: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará.
0: OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

nie mienić i to, co nie czeka.

Hit Radio ve 13 hodin 34 minut. S váma Jirka Pelná, přeju pohodové čtvrteční odpoledne. A pozor, sněží! Je to tady! Je to tady, první letošní sníh přišel 24. září, takže to v klidu můžete napsat na Facebook. Dneska po obědě se objevil lehký poprašek na sněžce, tak je na čase začít vybírat zimní oblečení. Ale jenom vybírat, ještě neplatit, nekupovat, jo, počkejte si hezky v klidu na zítřejší snídaní šampionů tady u nás na Hit Radio. Zítra ráno po 7. hodině pro vás máme 50 000 v keši ve finále naší hry Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Pak už můžete klidně si vybírat možná třeba i trošku dražší oblečení na to zimu. A prostě užít si to. No, my si to taky užijeme, dáme si další hity, za chviličku Robin Schulz, a teď si dáme skupinu, u který můj kamarád říká, jo, to je ta skupina, co se poslouchá, když vás to pálí při čurání. No, tak jo, tak tady jsou Brusinky na Hit Radio.

0: Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. Ano, všechno bude v pořádku, všechno bude OK. Tak pokud tohle potřebujete slyšet na začátku podzimu, tak vězte, že to tak opravdu bude, všechno bude v pohodě, žádný depky. A pokud byste chtěli slyšet víc z Jamese Blunta, tak to taky bude v pohodě, to taky půjde, protože 6. listopadu James Blunt po 3 letech bude vydávat novou desku. Těšíme se na to moc, bude to zajímavý. Zatím už jsou na internetu některé ukázky a vypadá to opravdu fakt dobře. Fakt dobře. Jmenuje se Mod letadlo, Airplane Mod. Vyjde opravdu na začátku listopadu 2026 a jsem zvědav, jestli se mu podaří alespoň dostat se na stejnou úroveň, jako kdysi dávno z hity Goodbye My Lover nebo You're Beautiful a tak podobně. Snaží se o to víceméně celou svou kariéru od začátku milénia, ale pořád to nějakým způsobem nejde. Tak třeba to vyjde. Dobrá zpráva je, že ho pak můžete slyšet i naživo, protože po 3 letech se vrátí zpátky do Čech a příští rok tady bude mít i koncert. Na Hit Radio za chviličku další nádherná věc, taková malá naše srdcovka od skupiny Činasky a jejich drobná paralela. To je krásný. Taky trošku podzimní, často se to nehraje, tak je to malá vzpomínka na naše srdcovky, které budou zase zítra ve 12 hodin. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz
4: Pavle, to je ale náhoda.
5: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
4: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
5: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
6: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
5: To nevím, jen do... To je moc drahé.
6: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
4: To není možné. Ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
6: Rodinné pasy slaví 20 let.
7: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
13: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
14: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti.
18: Já tam budu taky, tak čus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
19: Vstupenky na dětiraje.cz.
18: Bude vejdán.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: opět v závěru dnešní odpolední hodiny s číslem 1. Jdeme na další. Ve dvě nejnovější zprávy začínáme aktuální dopravou.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Medlánkách v Jasmínové ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničním vozidly.
2: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. Šéf opozičních starostů Vít Rakušan opětovně vyzval premiéra Andreje Babiše, aby svolal schůzku všech sněmovních stran k bezpečnostní situaci v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozícím nebezpečí disponuje a jak se na ně připravuje. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezonu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoel Tel Aviv, kam přestoupil v létě z Barcelony. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Brněnskou nocí vědy ožije metropole už tento pátek. Akce otevře i běžně nepřístupná pracoviště a ponese téma komunikace lidí, rostlin i strojů. Užijeme si prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy a třeba v kampusu Mendelovy univerzity zjistíme, jak komunikují rostliny se svým okolím.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Brně a na jihu Moravy se dneska ochladilo. Máme velkou oblačnost, mnohde přehánky a výjimečně i bouřky. Naměříme nejvýš 18 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál. Doufám, že máte alespoň mírný úsměv na rtech, i kdyby se vám dneska úplně jako nechtělo vstávat. Vstávali jste levou nohou, není vám úplně do zpěvu, jak se říká. Zkuste to, alespoň zkuste to, jo? I ten mírný úsměv tak vám může zlepšit. Protože je čtvrtek a jsou 2 hodiny odpoledne, tak dáme nepopulární názor na Hit Radio a vy se

0: Lipa, Houdini na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne, jako každý týden v tento čas, vždy ve čtvrtek, probíráme nepopulární názory. Tedy názor, který si spoustu lidí myslí, ale málo kdo ho dokáže říct nahlas. Pro dnešní den mám pro vás tedy opět nepopulární názor, jenom pozor, není to můj názor, stejně tak jako vždycky, ale je to ten nepopulární názor a teď já tady budu jako takový malý jako soudce a budu dávat na jednu stranu obhajobu, na druhou stranu důvody, proč by to tak opravdu jako mělo být, proč ten nepopulární názor je vlastně jako špatný nebo dobrý. Jak to je? Obhajoba? No to je jedno, prostě pojďme na to. Dej se tady do toho úplně zacyklit.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Teď asi pochopíte, proč jsem tak kličkoval, protože tohle je jako hodně tenkej let. Nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou patří do školky. Kdyby mělo zůstávat doma při každém soplu, při každé nudli, tak od října do března ho tam skoro neuvidíme. Co vy na to? 777-937-777. To je WhatsApp Hit Rádia. Souhlasíte s tím? Nebo by rodiče při obyčejné rýmě to dítě okamžitě měli nechat doma, aby nenakazilo to vaše dítě, který vy máte v té školce, a potom jste z toho všichni doma jako nemocní, že jo? Jste z toho vyřízený, nikam nejedete na dovolenou, pak je nemocný i druhý dítě, miminko, pokud máte. Co si o to myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. Pojďme se dohadovat, pojďme debatovat naprosto bez obalu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Přesně čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska tady máme velmi tenký led, který se týká nás rodičů teď momentálně, obzvlášť na podzim, když to zase všude lítá a navíc je září, děti se vrátily zpátky do školky a domů prostě přijdou snudlí a vy teď řešíte, jestli to dítě má zůstat doma, anebo jestli má jít do té školky nebo do školy. A nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou prostě do školky patří, že kdyby mělo zůstávat doma při každé nudli, tak od října do března ho tam vlastně jako skoro nepustíte. Tak co vy na to? WhatsApp Itrádia a 777-937-777. Začínám hlasovkama, který tady mám.
2: Hele, prosím tě, takže při rýmičce je rýmička a rýmička. Nudle a nudle. Jako když je to tekutý a tak nějak jako bezbarvý, tak OK, ať si klidně jde, jo, do školky, školy. Ale ty vado, když to má jako žlutý, zelený, táhne se to, ty vado, jak žížala. No tak sorry, ale to už je jako špatná rýma. Za mě prostě takovýhle sopl prostě nepatří. Čau, Zdenko!
0: Děkuju, Zdenko, děkuju. Další zpráva.
3: Ahoj, hele, já si myslím, že hlavní problém je v tom, že těm dětem se nebuduje žádná imunita, než vůbec do té školky nastoupí, jo. To vidíš furt, že jo. On má flíček na košilce hnedka přes let a 15krát denně pračka. Vůbec, jo. Já jsem měl, ve třech letech jsem seděl na písku, pršelo mi na hlavu, žral jsem žížaly a jsou zdravý do dneška. Měj se krásně, čau.
0: Díky Štěpáne, i tobě za hlasovku. Další zpráva je od Martiny, která píše: stává se dnes a denně, že děti v šatně chrchlají jak moje babička po krabičce startek a tečou jim zelené nudle. V takovém případě bych toho rodiče opravdu uškrtila. Za prvý, to dítě má odpočívat a za druhý, nakazí ostatní děti. Takže pokud je to jen rýma, tak je to ještě zlatý, si myslím. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahoj, co mám dělat, když chodím do práce a nemůžu si vzít volno? To dítě tam prostě poslat musím. Lukáš. Lukáši, taky díky za zprávu. No jasně. Co vy si o to myslíte? Je to ten názor, který konečně taky někdo řekne nahlas? Cítíte se trapně, cítíte se blbě, když jdete s dítětem do školy a víte, že má vlastně, nemá teplotu, nemá kašel, jenom má takovou prostě jako tu, jak my říkáme, obyčejnou čirou rýmu, ale cítíte se blbě, že se na vás ostatní rodiče dívají najednou jako na vrahy? Dejte vědět, 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme další vaše názory. Nepopulární názor na Hit Radio.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut. Nepopulární
1: názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, že dítě normálně s rýmičkou může jít do školky a že to není vůbec žádný hřích. Co vy na to? Ahoj, možná tady. Já mám se synem většinou štěstí, že má zadní rýmu. Takže to jsme v pohodě. Nic neteče, takže to do školky jde. Ale pak vidíte ostatní děti, jak se jim z nosu táhne ten zelený sopel. To ne, to by mě hamba fackovala. Babičky jsou v tomhle případě k nezaplacení, pokud jsou. Zdraví Verča. Další zpráva, s těmi dětmi do školky je to zkrátka tak, že brblají všichni, hlavně ať tam nemocné děti nechodí, ale nakonec se každý dostane do situace, kdy prostě to dítě musí z mnoha důvodů do té školky odvést a pak tady s tou sklopenou hlavou odchází pryč. Nakonec si prakticky každý rodič z období školky odnáší jen vzpomínky na to, jak měl dítě obtýden doma s nějakou tou nemocí. Tak co z toho tedy? Na závěr. Možná na závěr je tady hezká zpráva, kterou poslal Jirka Kamioňa, který nás teď poslouchá ve Francii u Lyonu. Sluníčko 27 stupňů, posílá kousek tepla, tady píše ve zprávě, ahoj, no tak zdravíme, takhle přes hranice, to si vážím, to je skvělý. A píše, hele, možná je to nepopulární názor, ale je to naprosto správné, dát dítě do školky. Navíc se tak tvoří i kolektivní imunita a kdo vám dneska zaplatí ošetřování člena rodiny doma, že? Zdraví, Kamioňák Jirka od Lyonu. Jiří, hezky to shrnul. Tak jo? Takže mimochodem, když jsem se tady tak jako koukal do všech těch zpráv, které jste posílali, nenašel jsem jednu jedinou zprávu, kde by se psalo, že ani s tou základní rýmičkou by to dítě tam nemělo být. Že by si to rodiče měli doma pohlídat, že by doma měli se o děti starat a nechtít nakazit ostatní. Ani jedna jediná taková zpráva nepřišla. Tolik k dnešnímu nepopulárnímu názoru na Hit Radio.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
5: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
6: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Půjdeme na Sněžku?
8: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
7: Jo, a taky chceme na Bobovku.
8: Babovku, Babovku, Babovku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov v saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
4: klimatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Daša na Hit Radio s Jitem Austin. Je 14 hodin 630 minut. Já vím, že do pátku se to vleče. V ten čtvrtek to se tak vleče, ale musíme ještě vydržet. Musíme ještě vydržet, i když se nám nechce. Krásná píseň to vystihuje a to si dáme právě teď. Show must go on.

0: Just go on. Queen na Hit Radio, nádherný song. Ano, show musí pokračovat a samozřejmě, že show tady na Hit Radio bude pokračovat. A to úderem 15. hodiny, kdy k nám dorazí taky naše odpolední show, takže se máte opět na co těšit. Já jsem Mirka Pelnář, jsem tady s vámi každý den od pondělí do pátku mezi 12. a 15. hodinou a vždy ve 12 hodin tak nás těší naše srdcovky. Za mě je to, troufnu si říct, jakože bez debat. Nejlepší půl hodina v českém éteru, protože ty hity, které po sobě jdou, tak to je opravdu jedna nebojím se říct trošku klišé, hudební perla vedle druhé, tak si takový malý hudební náhrdelník spolu dáme zase zítra ve 12 hodin v pravé poledne, což budou poslední srdcovky pro tento týden. A i zítra bude srdcovka na přání, tak pomalu, ale jistě můžete přemýšlet nad tím, jakou srdcovku byste si chtěli nechat zahrát. Dnes do 15. hodiny ještě Blink-182, taky Peter Beach Project, nebude chybět ani Ray Dalton. No a od 15 hodin tedy slíbená odpolední show Hit Radio, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Šaliny cinkají.
3: Zacinkej.
4: Cink.
2: Dopravní špička začíná a my v tom jedeme s vámi.
4: Od 3 do 6 David a Peťa v odpolední show.
2: Muzika, Brno a jižní Morava, věci, co právě řešíte.
4: A občas i věci, které byste radši neřešili.
2: Odpoledne patří nám, ale hlavně vám.
1: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
13: Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí města Znojma. Každá část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.

0: půl tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
2: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
3: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré čtvrteční odpoledne, ano, slyšíte správně, čtvrtek je tady a s vámi vaše oblíbená dvojice, David a Peťa.
1: Já jsem to říkala, že od středy je to fičák, že to strašně utíká, ale nebojte se, byť to rychle utíká, tak s námi si to odpoledne užijete, teda doufáme.
0: Já hlavně doufám, že to počasí se už neskazí, protože dneska nic moc, konečně nějak pociťuju, že je jako podzim od rána, ale teďka vylezlo sluníčko a hned je ta nálada veselější.
1: Tak se máš hrabat v listě a pocítíš ten podzim hnedka.
0: Uvidíme, jak je to veselé na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí před 15. hodinou nabízí nehodu v Černovické ulici v Brně u nájezdu na Ostravskou směrem na Židenice, bouračka dvou osobáků, srážka tří osobních aut. Ta proběhla v Brně ve Slatině v Říbské ulici u křižovatky s ulicí Tuřanka. Na příjezdu do Brna po dálnici D52 na 3. kilometru směrem od Pohořelice v koloně srazilo osobní auto s nákladním. No a motorkář, aby toho nebylo málo, boural ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků. Počítejte s možnými komplikacemi na všech zmiňovaných místech. No a pokud byste nás chtěli doplnit, budeme jenom rádi. 720 890 848. To je náš WhatsApp.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, bards.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Sněmovna bude moci i dnes jednat a hlasovat o zákonech také v nočních hodinách. Vládní koalice to prosadila na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Tato zdůvodnila předběžnou opatrností kvůli případnému protahování schvalování zbývajících 5 zákonů. V uplynulých dvou dnech přitom poslanci končili na základě dohody frakcí ve 21 hodin. Polsko dnes kvůli ruským útokům v západní části Ukrajiny evakuovalo dva hraniční přechody s touto zemí. Podle polských médií to oznámil polský premiér Donald Tusk. Předpověď počasí na následující týdny meteorologie nepřestává překvapovat. Nejenže se má nad Evropou usadit tepelná kupole, ta nastolí babí léto, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálu. Tak se na to musíme připravit. A závěrečný turnaj hokejové Eurohockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se v listopadu v pražské O2 aréně utká proti Švédsku a v prosinci v Plzni proti Finsku. Informoval o tom generální sekretář hokejového svazu Jan Černý.
0: A slovo teď dostane také dispečer dopravního podniku města Brna Kuba Šaur, který má informace o tom, jak se zdržují v tuto chvíli autobusy v Brně. Kubo, zdravíme tě a přejeme hezké odpoledne.
13: Ahoj, zdravím i vás do rádia. Aktuálně máme hlášenou cizí dopravní nehodu na ulici Kamenice v Bohunicích. Vzhledem ke zhoršenému průjezdu očekávejte zpoždění na lince 69 okolo 5 až 10 minut. Na této lince též mohou vznikat nepravidelnosti v souvislosti s odpolední špičkou v ulici Jihlavské a na ulici Lány směrem k ústřednímu hřbitovu. Zpoždění se nyní pohybuje až okolo 10 minut. Mezi další místa řadíme například ulici Gajdošovu směrem od Staré osady, kdy se zpoždění může promítat do linek 44 55 58 E75 75 78 a 84. Odhadované zpoždění okolo 5 až 8 minut ovšem neplatí zejména pro linku 78, kdy na této lince mohou spoje nabrat další zpoždění ve Slatíně na ulici Tuřanka nebo na ulici Hanácké ve směru do Tuřan. V celkovém součtu lze předpokládat na této lince i 15-minutové zpoždění.
1: Kubo, a co trolejbusy? Ty jedou bez zpoždění?
13: U trolejbusů lze předpokládat na linkách 25 a 27 zdržení spojů na ulici Žarošické ve směru na Vinohrady, a to okolo 6 až 14 minut.
1: Tak moc díky, Kubo, zase za hoďku.
13: Ahoj.
1: Ahoj. 15 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, ale jako nenechte se zmást. To, že teďka svítí sluníčko, já nechci být posel špatných zpráv, ale ono ještě dost možný, že bude pršet, jo? Abyste si nedali jenom jako lehkou blůzku a potom zmokli a byli jak zmoklé, jak slepice. Slepičky.
0: Slepičky. To už nezachráníš. Slepice a kohouti.
1: Kohouti a v pátek 17 stupňů a zataženo.
0: Co víkend, bude dobrý?
1: Bude přímo výborný. Sobota 19 stupňů, polojasno. Neděle 21 a teď se pomějete. Pondělí jasno a 22 stupňů.
0: No tak, co víc jim přát.
10: Hit Radio City Brno.
0: Druhá podzimní odpolední show startuje opět za účastí nás dvou. Já jsem David Máčela.
1: Peťa Březinová jsem já.
0: No a někomu neudělalo radost to ochlazení a ta změna počasí, příchod podzimu, a někomu se otáčí panenky při pohledu na volební lístky. Takhle už se rozdávají volební lístky, ještě ne, že? Asi.
1: Já nevím, jestli se nekouká do schránky.
0: My jsme ale do nich nahlédli a řekneme vám víc. Nebojte, politiku s váma nějak řešit jako moc nebudeme. Nebudeme vám ani říkat, koho byste měli volit nebo koho ne.
1: My spíš pořešíme pestrost a různorodost
0: tak
1: těch kandidátů.
0: Je z čeho vybírat, jo? Nebudeme jmenovat, nebudeme tady vůbec řešit politické strany. No, ale zasmějem se.

0: Hit Radio City Brno, Aleš Show Dixon a hlavně s náma dvěma, s Davidem a Peťou na startu odpolední show. Přejeme hezké čtvrteční odpoledne. Taky to teďka na vás všude skáče? Taky na to všude narážíte? Všude je to samý politický billboard a jak jsme říkali, my tady nebudeme nikoho podporovat, nebudeme tady vést někomu kampaň. My jsme si jenom řekli, že se podělíme s tím, co jsme zjistili. A to sice, že to je velmi pestré, ta kandidátka.
1: Ano, ano, jako ta sestava, kdybychom tu sestavu, která se hlásí k nám tady do Brníčka, na Jižní Moravu, kdybychom zavřeli na jeden víkend do jednoho baráku, tak můžeme udělat nějakou hezkou reality show, hele. To by šlo, to by šlo.
0: Jo, dozvěděli jsme se, že nejstaršímu kandidátovi je 99 let, tomu nejmladšímu 18.
1: Jo.
0: To je velký rozdíl.
1: Ale ten určitě chce hodně toho změnit a určitě změní.
0: No a pak tady máme zajímavé profese, jo. Každý z těch kandidátů má nějakou profesi, tak máme tady samozřejmě výrobce kimči, máme tady majitele čokoládovny, mistryni Evropy v bezmotorovém létání, máme tady Dulu.
1: Ale víš co, nebo víte co, posluchači, my bychom jim už rovnou mohli přidělit jako tu jejich pozici.
0: Jo, protože myslím si, že každá ta pozice bude hrát nějakou roli a bude se třeba hodit, tak máme tady nějakého Kutila. Ten si myslím, že by se hodil třeba do dopravní infrastruktury, že?
1: No jasný. Pak když vidím, že tady je i hudebník, který se hlásí, je v kandidáce, tak to je jasná kultura, že jo? No.
0: Mistryně Evropy v bezmotorovém létání, tak to je jasná radní pro cestovní ruch.
1: Ano. A pak tady vidím studenta matematiky, tuším, že to je ten, kterému 18 možná, tak to je taková ta ekonomika, finance, ten nám bude držet tady v Brně kasu.
0: Jo, pak je tady někdo, kdo vyrábí kimči.

0: tak jako na co by se mohl tenhle člověk jiného hodit, než na mezinárodní vztahy, že? Protože zřejmě byl už i v Ázii a je hodně zcestovalý.
1: A pak tady máme borce, co vyrábí čokoládu. A to bude radní pro sladší život v Brně.
0: Yeah.

0: The Sound of Silence v originále od Simona a Garfunkla. My jsme to měli teď ve verzi od Disturbed v Cyrilově remixu. No zajímalo by mě, jak zní zvuk ticha. Ukaž?
1: To tě může zajímat, ale my to nikdy nezjistíme.
0: Ticho? Lelele. Teď to zjistíme, ticho.
1: To je hrůza.
0: Tak to byl zvuk ticha, prosím, pěkně. No a jaký je zvuk serial killeru?
1: Zvuk serial killeru? To je, kdybych věděla, jaký má zvuk červená barva, tak to udělám, ale nevím. To bude...
0: Ano, my jsme nasáli včera při slavnostním zahájení Serial Killer, tedy mezinárodní seriálový festival, který probíhá tady u nás v Brně. My jsme na to pyšní, hrdí a jsme taky rádi, že Hit Radio City Brno u toho je. No a jak to včera vypadalo a co nás čeká až do neděle, tak to probereme po muzice. Třeba po Pokáčovi.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Kam utíkáš?
6: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
5: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
6: A rolety mají taky?
5: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
6: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
7: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2 500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: Ponožky, hrnek.
15: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Život není fér. Zpívá Pokáč na Hit Radio City Brno. No a taky není fér, že někdo má ten talent před kamerou a někdo prostě ne.
1: Ale kdo ten talent má, to já vím naprosto přesně.
0: No ty jsi včera viděla.
1: No ano, protože 9. ročník Mezinárodního seriálového festivalu Serial Killer a samozřejmě jsme u nás v živém vysílání přivítali režiséra a scénáristu, režisér Honza Prušinovský a scénárista Petr Kolečko, protože byla včera premiéra nového seriálu, je to taková černá komedie a je to oddíl B.
0: Mm-hmm. No to je osvědčené duo, Prušinovský Kolečko teda.
1: No jasně, teď oni za sebou mají most, že?
0: Mají nemyslím, za sebou most?
1: Nemyslím most přes minulost, ale myslím seriál Most.
0: A před sebou mají teda oddíl B, nebo před sebou. On už je hotový, včera měl slavnosti předpremiéru v divadle Husa na provázku, kde jsme byli také přítomní. No a vy si to užijete snad brzo i na televizních obrazovkách. Ty jsi měla možnost a šanci s těmato dvěma pány hovořit. Jak se cítili?
1: No jako, já jsem se jich ptala, protože oni vypadali, že nemají jako vůbec žádnou nervozitu.
2: Na vás není znát žádná nervozita. Jaké máte teďka pocity před tou premiérou velkou?
3: Já jsem si dal dvakrát irskou kávu a nějaký Neurol, takže jsem v pohodě.
4: Já jsem si dal 6 hrušek, které naproti, takže jsem taky jako úplně v pohodě.
0: Nevím, jestli je to úplně dobrý návod, jak odbourat nervozitu a strach.
1: Ale kdo ví, jestli mi řekli ten pravdivý návod, jo? Takže to nevím.
0: Takhle, vypadali jako po 6 hruškách?
1: Nevypadali. Takže možná malinko kecali.
0: Takže jsou to profesionální píči? Pijani?
1: To nevím. Možná jsem se na to měla zeptat Zdeňka Godly, kterýho jsem tam měla taky.
0: Aha.
1: On je totiž jako klíčová postava, nejen to, protože ten seriál se hodně odrážel jeho reálnou zkušeností z vězení. Protože ten seriál je z prostředí vězení. Oni, dokonce i režisér, právě Honza Prušinovský, Petr Kolečko, scenarista, tak oni se tam šli podívat. Nějakou dobu tam strávili v tom konkrétním vězení. Mm. No ale, aby jsme se nebavili jenom o tom celkovém dojmu, tak je potřeba pořešit i hlavní roli. A tu má Tadeáš Moravec, strašně sympatický klučina. A já jsem se ho ptala, co je tam jeho cílem v tom seriálu.
5: No já řeknu svojí přítelkyni, že jdu na vojenskou misi a snažím se to před ní tak nějak jako vykryt, minimálně prvních pár dílů úspěšně.
1: A za co jste teda odsouzený?
5: To je vlastně jako velká otázka toho seriálu, protože on je tam odsouzený neprávem.
1: No, že to říkají všichni.
5: No, ale zrovna u něj je to samozřejmě pravda, takže myslím si, že aby jsme se to dozvěděli, tak se budeme muset počkat na nějaký až třeba jako 10. díl.
1: Aha, takže tady z toho jako úplně nevyplynulo, jestli je teda odsouzený právem nebo neprávem. No každopádně se na to budeme moci podívat. V různých obrazovkách i na platformě OnePlay, tak to bude brzo.
0: Tak snad, tak vy, co jste tam byli včera na té premiéře, co jste se tam dostali do Husy na provázku, tak klidně dejte vědět, jak se vám to líbilo, jaké to bylo. A já se dívám na program. Dneska máme co? Dneska máme pátek?
1: Ano, ne, dneska není pátek, dneska je čtvrtek.
0: Tak já už mám pátek. Tak už dneska máš... nic, oni asi se dostávají ze včerejší party.
1: Ano, ta byla.
0: Včera to uzavírala jako velká party a Mardoša z Tata Boys to tam potom hezky rozpálila.
1: Ale co, na co bychom pozvali, tak jako v sobotu, tak bude velký program na Jakubském náměstí. Tam totiž bude natáčení podcastu, toho můžete být součástí, to se jmenuje Hodný, zlý a kritický, takže to, co uvidíte v kině, nebo potažmo prostě, co uvidíte, jakou premiéru, jakého seriálu, tak oni to tam potom jako skritizují, ale zároveň taky jako celkově zhodnotí, tak můžete být u toho.
0: Mrkněte na serialkiller.tv.

0: Imon na Hitradio City Brno a velká vzpomínka taky pro naši Peťu.
1: Já jsem se při tomhle zasněla, protože na tuhle písničku jsem na nějaké škole v přírodě tančila jako ploužák s nějakým klukem, jo. Ale to nebylo takový to jako ochmatávání, jo. Chmatáníčko, chmatání, to vůbec ne. My jsme byli kilometr od sebe, dál už to nešlo. Takže já ruce na rameni, on ruce jako v pase a takhle jsme se kývali jak...
0: No, tučňáci, ty jak mi to tučňáci. Ukazovala úplně jo. Jak tučňák.
1: Ano, ano.
0: No. Jsi říkal, co nám to tady předvádíš.
1: Takže až vám někdo řekne ploužák na tučňáka, budete vědět, co to je.
0: Tohle umí Hit Radio City Brno. Prostě vás vrátit ve vzpomínkách a připomenout si, co jste v tu dobu, kdy jste tu písničku slyšeli poprvé, dělali. Hit Radio.
2: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
11: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Obchodník s deštěm. Nechceme obchodovat s deštěm. Nechceme déšť, ne?
1: Není potřeba, teď je tam už hezky.
0: No jo, ale ten déšť k tomu podzimu prostě patří, tak tomu budeme muset přijmout. Prostě bude víc sichravějších dní. No a co? Bylo dost. Sucho bylo, tak ať zaprší.
1: Jo, jakože tak, my bychom si potom nevážili toho sluníčka, kdyby bylo pořád.
0: Přesně. Je to takhle vymyšlené ta příroda, musíme to prostě takhle brát, tak jak to je. Mimochodem, kapela Krištof nám dohrála a zakončila první hodinu odpolední show Hit Radio City Brno a Hozier je otevře, ale než se tak stane, mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Ve Znojmě připomínám nehodu v ulici Dukelských bojovníků, boural tady motorkář. V Černovické v Brně u nájezdu na Ostravskou směrem Židenice, tedy směrem na Židenice, bourala dvě osobní auta. Slatina, Řípská ulice, Brno, u křižovatky s ulicí Tuřanka, nehoda tří osobních aut a ještě Černovická, a to už jsem podle mě říkal, takže to nemusím, ale Žabovřeská u Pisárek směrem na Výstaviště, to je kousek od nás. Záchranáři zasahují u nehody motorkáře. Kolona se táhne už od Králova pole. Tak pevné nervy a šťastnou cestu. Pokud víte víc k tomu, dejte vědět. 720 890 848. Za chvilku zprávy.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Lidem od 80 let se asi bude zvyšovat penze o 500 korun měsíčně. Podpořila to sněmovna. Předlohou, která má rovněž zvednout penzi pracujícím důchodcům, se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Koalice chce do novely vpravit jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Na čem se tento týden shodla vláda? Uvedl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Loni jsme v Česku dýchali relativně čistý vzduch. Ukazují to nová data Českého hydrometeorologického ústavu. Ke zlepšení kvality ovzduší přispělo počasí i dlouhodobá opatření ke snižování emisí. Nejvíce zatížený zůstal Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. I tam se ale za 10 let situace výrazně zlepšila. Ruská vláda plánuje na příští 3 roky rozpočtový deficit ve výši 2% hrubého domácího produktu. Navrhuje zvýšit i více daní, aby zajistila financování vojenských výdajů. Ministerstva financí o tom dnes informovala agentura Reuters. A hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím. Ty naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. V pátek je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se pak představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané v Litvínově a bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň.
0: A na dispečinku dopravního podniku města Brna je už připravený taky Kuba s aktuálními informacemi. Kubo, jak moc se nám zdržují autobusy?
8: Na linkách 50-69 mohou vznikat nepravidelnosti v souvislosti s odpolední špičkou v ulici Jihlavské a na ulici Lány směrem k ústřednímu hřbitovu. Zpoždění se nyní pohybuje až okolo 10 minut. Mezi další místa řadíme například ulici Gajdošů směrem od Staré osady, kdy se zpoždění může promítat do všech linek. Odhadované zpoždění okolo 5 až 8 minut ovšem neplatí zejména pro linku 78, kdy na této lince mohou spoje nabrat další zpoždění ve Slatině na ulici Tuřanka nebo na ulici Hanácké ve směru do Tuřan. V celkovém součtu lze předpokládat na této lince i 15-minutové zpoždění.
1: Brně stále měříme něco okolo 15 stupňů a já jsem se tady koukala na výstrahu nebo výstrahu, že by mohlo pršet, což je jako výstraha, abyste si vzali deštník, ale když se koukám na radar, tak to zas tak černě nevidím, protože by mělo pršet a je dost možné, že až o 17:30, takže ne. Teď ještě deštník můžete nechat třeba v autě doma, takže až o 17:30 je tam pravděpodobnost. Jako celkem velká, ale nebojte se, žádný Mordor to nebude.
0: A když bude pršet, tak se někde schováte.
3: Hit Radio City Brno.
0: Téma příštích minut, no jasně, že podzim, ale pozor, teď to bude něco fakt jako extrémně důležitého. Hit Radio. David Peťa s vámi, hezké odpoledne.

0: The Course. Máme rádi, doufám, že i vám udělala radost na Hit Radio City Brno. No a teď podzim. Pro někoho si myslím radost z barevného listí a z dýňové polívky, pro druhé jisté komplikace a teď tím myslím hlavně pro řidiče, jo? Lidi, jak to zvládáte zatím na silnicích?
1: No, protože, ten druhý den jako pojď zatím.
0: Ty jsi ještě moc nikam nejela, že? Protože venku je dřív tma, jo? Mlhy, sikravo, šedivo, horší viditelnost.
1: I horší nálada.
0: I horší nálada, no. No to všechno spolu souvisí. A musím vám říct něco, co se mně stalo minulý týden v pátek. A myslím si, že by to mohlo být i jakýmsi ponaučením a připomínkou i pro vás ostatní, jo. Jedu si z firemky, jedu autem, mezi dvěma vesnicama, jo. Začíná být šero, viditelnost samozřejmě horší. A já si na poslední chvilku všimnu nějaké holčiny, nějakého dítěte, které jde ve stejném směru, jako já jedu. Jo, to znamená, jde v mém pruhu. Mm-hmm. Jde u krajnice, má červenou nebo nějakou prostě jako mikinu s kapucí a já jako nebyla vidět. Fakt jako nebyla vidět. Nebyla vůbec osvětlená, neměla žádný reflexní prvek, neměla, pardon, možná mobil držela v ruce, ale nerozsvícený. No a vlastně já jsem rád a děkuju Bohu, že se mi nesrazil. A teď si řeknete, však jsem ji musel vidět. No, nemusel, protože opravdu bylo jako už šero a ta viditelnost je horší. A pokud ten člověk není osvětlený, tak se může stát, že toho člověka prostě nevidíte.
1: Ty jo. Jako, teďka mi mluvíš úplně z duše. Já jsem zase jela z Pardubic, teďka o víkendu, co byl. A byla mlha, pršelo, byl večer, já si říkám, teď já vůbec nevidím, takže jsem jela ještě k tomu pomalu. A tam prostě u silnice, jako u proudovky, byl nějaký barák a borci dva tam něco táhli jako z auta, ale taky absolutně nebyli vidět, takže já jsem to jako strhla. Naštěstí žádný auto nejelo v protisměru, jinak by se taky stalo něco hroznýho. Takže jako kdybych je viděla a měli nějaký reflexní prvky, stačí takový ten proužek na bundě, že jo? Tak jako to vidíte včas a je to všechno v pohodě.
0: A já jsem vlastně před pár dny jel autem s přítelkyní a taky, ale to jsem jel zase naproti a viděl jsem, že v tom protějším pruhu taky jde nějaká paní, už začínala být tma a taky nebyla osvětlena. Hej lidi, myslete na to, prostě teď je ta viditelnost s příchodem podzimu fakt horší. A my jako řidiči prostě nevidíme úplně všechno. Měli bychom předvídat, měli bychom být na to připraveni, ale prostě když budete v černém a nebudete osvětlení, tak jako to může skončit tragicky.
1: A nejde na to myslete. Vidět. Myslete na to, nejdete vidět i tak, jak si myslíte.
0: Jo, a vy, co jedete v autě, nezapomeňte zase svítit. My jsme tady úplně takový jako, jakože kárujeme, že?
1: My rozdáváme rady na počkání.
0: No ale jako ono to souvisí i s následujícím songem, jo? Kato a písnička Turn the Lights Off.
1: To znamená, vypněte ty světla.
0: Vypněte ty světla, no tak vy si je zapněte, prosím pěkně. Vaše Hit Radio City Brno. A podzimní rady.

0: Radio City Brno.
1: Já jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Písnička, kterou napsal Michal Malátný, frontman kapely Činasky, když jel stopem z nějakého koncertu, seděl na zadním sedadle.
1: Stopem?
0: Jel stopem, ano, on stopoval. To je co? A to bylo dávno ještě, to bylo dávno, teď už by určitě stopem nejel. V každém případě venku hustě tehdy sněžilo, což je slyšet i v té písničce Vrchlabí, kterou jste teď slyšeli, vy posluchači a posluchačky Hitrádia City Brno v odpolední show. No a nám taky začalo sněžit prej už někde na horách v Česku nebo co?
1: Jo, teďka si posluchači úplně, oh, to není možný, v Brně sněžilo, cože, na Jižní Moravě? Ne, na to si ještě počkáme, ale na sněžce sněžilo. Takový jako sice poprašek, jakože ani to vlastně nestojí za řeč, ale i to se počítá.
0: No ale když už jsme se bavili o těch cestách, ať už stopem nebo nestopem, tak si říkám, jestli náhodou není nejvyšší čas i s příchodem prvních sněhových vloček zavolat do autoservisu, do pneuservisu a objednat se na přezutí kol, protože pak tam bude zase narváno.
1: No vidíš to, to vůbec není špatný nápad, ani naše další rada taková není špatná, že poradíme posluchačům, ať se tam už objednají.
0: No,
1: protože
0: no.
1: Vem si, že potom vám řeknou, ne, nemám čas, oni jsou tam někdy takový napružení v tom autoservisu, teda nechci házet všechny do jednoho pytle.
0: Já mám dobrý, že já to dělám většinou s tatou. Takže, takže...
1: A umíš to? Naučíš mě to?
0: Jistě. Tak víš co? Tak to můžeme přezout tady spolu.
1: To dopadne.
0: A pokud chcete taky, dostavte nebo přistavte vaše vozy a my se o ně postaráme. A pokud chcete léto, my vám ho dáme. Teď zapomeňte ještě na zimu. Léto bude znít. Éteru Hitrádia City Brno, za malý okamžik Lučenzo, Don Omar a Danza Kuduro.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
6: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
7: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
14: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
15: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: to v rádiu, v našem rádiu. Odpolední show. No však to cítíš, ne? To úplně sála. Lučenzo Donomar, Danza Kuduro, vaše hit rádio, City Brno.
1: Oh la la.
0: A pozor, teďka jdeme na Jižní Moravu, protože budeme pít burčák.
1: Burčák, burčák fest, samozřejmě, já už jsem se do toho tak vžila.
0: Ve Znojmě.
1: Ve Znojmě, znovínský burčák, ježišmarja, ty jsi mě to tady předal, sakra, já už jsem to chytla. No prostě to bude 26. září, je to tuto sobotu od 1 do 10 večer.
0: Pokud chcete pít opravdu pravý, dobrý burčák, a bude dobrý? No
1: jasně,
0: tak když je to
1: jo.
0: Ve Znojmě, ne, tak bude dobrý.
1: Hele, vzhledem k tomu, jaká úroda letos je, tak já bych jela ty vinaře podpořit. No, jako špatná. Náš táta třeba měl pozbíráno snad za 2 hodiny nebo 3, jo. A slyšela jsem celkově, že kvůli suchu a potom i kroupám mají vinaři o 40 až 50% úrody méně, což je dost,
0: fakt?
1: Když je to tvoje obživa, že jo.
0: A ještě mi řekni, jak poznám dobrý burčák, teda když jsi taková expertka na to?
1: Že tam necítíš žádný jabčák.
0: Fakt?
1: No, někdy to smrdí jabkama, to mně se nelíbit.
0: A jaký ti

0: chutná? Takový ten sladoučky nebo?
1: Ne, já si ho nechávám dojít.
0: Jo.
1: No, to tak, že taťka mi přivezl v neděli burčák, já ho nechala v lednici a potom ho vypila až ve čtvrtek.
0: Tak to už měl hodně velkou sílu. A co dělat, aby nebouchl ten burčák ještě?
1: Musíš ho odšrubovat, jo? Ježíš, mně se to jednou stalo, že mě bouchl. Mm. Naštěstí ve starším, jo, ve starším autě. No. Jakože teď se směl, ale vtipný to nebylo.
0: No.
1: Ale když ho opoutevřete, když ho nikam převážíte, tak je to dobrý.
0: Byla u toho zraněna pouze jedna čivava.
1: No to by byla mrtvá, kdyby tam byla.
0: No ty vogu.
1: A nebo by se koupala v tom burčáku, ještě že byl slabý.
0: Bez tak jsi to udělala schválně, abys tam ten burčák mohla čuchat.
1: No potom otevřeš okýnko, že jo? A paní policisti, já tak kolik máme promile dneska?
0: Tak, to by byly burčákové slavnosti, Burčák Fest, tedy ve Znojmě, u Loutského kláštera nebo v Loutském klášteře. Co tam máš dál?
1: Ještě mám běh pro útulky. Podpořte pejsky, které nemají milující rodiny. Ne každý pejsek má to štěstí a má se jako prase v žitě jako moje čivava, jo? Mm-hmm. No jakože to. No už pondělí na státní svátek 28. tak se můžete zúčastnit běhu, bude to na Vinohradech tady v Brně. Je tam pestrý program. Vemte s sebou pejsky všechny, protože se tam dokonce s ním můžete i vyfotit.
0: Mhm. Tak jo, a žlutý pes přijede taky.
2: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety.
0: Přijede ten Hejma nebo ne?
1: Hele, nevím. Přijede Honza Musil.
0: Honza Musil bude, no tak dobrý.
2: Saxofony hrály umile.

0: Vaše hit Radio City Brno. Takhle zní před 4:45 ve čtvrtek 24. září. No a na těch internetech máme opravdu krásné zprávy, třeba tu, když už jsme naťukli, nebo vlastně ne, my se teprve o tom budeme bavit, o tom filmovém světě. Tak prosím pěkně, Petr Pavel, tedy náš prezident, se setkal s Keanu Reevesem a už podruhé, tentokrát v New Yorku.
1: Jo, jako když si vezmeš, já ani nevím, co bych jako, jak bych se cítila, bych měla asi žaludek v krku, kdybych potkala nějakou takovou hollywoodskou star. Mm. Já jsem vždycky teda toužila potkat Breda Pitta, tak nic, ale jako Keanu Reeves, tím bych taky nepohrdla.
0: Mm. Keanu Reeves, tedy hvězda Matrixu ve filmové sérii John Wick, že jo? A navíc, pozor, má blízko i velmi k hudbě, je to baskytarista skupiny Dogstar a s tou, pokud se nepletu, vystupoval právě v Česku a tam se s naším prezidentem potkal vůbec poprvé. No tak snad by se mu líbil i playlist, který nabízí Hit Radio City Brno, a to sice už za chvilku Kabáty, anebo Davida Guettu s Teddy Swimsem a Stones and I. A věřím, že tahle muzika se bude líbit i vám. Díky moc, že posloucháte i dneska odpolední show.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
5: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
4: A teď i poctivé vánoční cukroví.
5: A cena?
4: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
5: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Přesně tak.
5: jam.cz.
6: Půjdeme na Sněžku?
7: Já chci hlavně na kolo.
8: A co ta herní krajina?
6: Jo, a taky chceme na Bobovku.
7: Babovku, Babovku, Babovku.
8: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
10: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
14: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
15: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
16: trenirkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
19: No to není možný.
18: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje tour.cz.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
19: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson, Hit Radio City Brno ve vašich uších. A taky silnice kontrolujeme. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí Žabovřeská, u Pisárek směrem na výstaviště. Tady zasahují záchranáři u nehody motorkáře. To jsme v Brně. V Černovické ulici u křižovatky z Něvkovského došlo k nehodě osobního auta s nákladním. No a když půjdeme na D1 na 196. kilometr směrem na Prahu, došlo k nehodě dvou osobních aut. Kolona má tady asi kilometr. Dobře dojďte, ať míříte kamkoliv, s čímkoliv, jakkoliv. A pokud nás chcete doplnit, budeme jenom rádi. Náš WhatsApp znáte? 720 890 848.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
5: MSV 2026.
4: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: On air,
8: online
7: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Krásné čtvrteční odpoledne v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Petr Pavel se během návštěvy Spojených států v New Yorku znovu potkal s Keanu Reevesem. Český prezident a známý herec se přitom naposledy viděli na konci června při neformálním setkání na Pražském hradě. Tentokrát se ale potkali při slavnostním předávání cen Global Citizen Awards. Pouze kousek od domu ve Walesu se zřítila stíhačka Hawk. Oba piloti se naštěstí stihli katapultovat. Britské královské letectvo po středeční nehodě dočasně pozastavilo lety těchto spojů. Piloti utrpěli lehká zranění a nikdo další nebyl zraněn. Příčina havárie zatím není známá. Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Ten ve středu pozdě večer zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států amerických. Dnes s Trumpem jednal v Bílém domě. A čeští kákáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodě hlídek. Trať v Itálii sjeli čistě a ztratili 58 sekundy na vítězné Francouze. Postarali se tak o první českou medaili na tomto šampionátu.
0: Spožďují se nám šaliny, trolejbusy i autobusy. Víc nám o tom řekne Kuba Šaur z dispečinku dopravního podniku města Brna. Kubo, zdravím tě, přeju hezké odpoledne a... Co ty šaliny? Kde se spozdíme?
10: Na linkách 1 a 3 se nyní především kvůli jednokolejnému úseku u vozovny Komín objevuje zpoždění a nepravidelnosti spojů okolo 10 minut. Z těchto důvodů jsou obraceny ve vozovně Medlánky a řazeny z zastávky Tylova ve směru do města.
0: A spožďují se nám také autobusy a trolejbusy. Můžeš nám k tomu taky říct něco víc?
10: Ano, u trolejbusu je třeba předpokládat zpoždění především na páteřních linkách 25 a 26, kde zejména na ulicích Linky, Úvoz a Drobného ve směru k nemocnici Bohunice či na Kamenný vrch dochází ke zdržení až okolo 10 až 15 minut. V autobusové dopravě nyní dochází k větším zpožděním na ulici Žabovřeské na lince E56 ve směru do Pisárek. Výše zpoždění se může projevit i na odjezdech od nemocnice Bohunice směrem do Králova pole.
0: Pokud byste chtěli mít aktuální přehled o tom, jak jezdí šaliny, trolejbusy nebo autobusy, používejte aplikaci DPMB Info, mrkněte na sociální sítě X a Facebook, anebo na webové stránky dpmb.cz. Kubovi děkujeme a zas někdy ahoj. 4 minutky po 17. No a já se dívám ven. Za okny vidím spoustu mraků, zatím nám neprší, ale mělo by, aspoň tak nám to slibovala i Peťa v předešlé hodině, ale velké dešti nečekejte, maximálně nějaká přehánka. Teplota zůstává kolem 14 stupňů, v noci se ochladí na 10 stupňů, no a zítra příjemných 17 a polojasno.
7: Hit Radio City Brno.
0: Benson Boone a taky Eva Farná hned v úvodu. Další hodiny odpolední show pokračuje s Davinem a Péťou. Hit Radio. A za chvilku samozřejmě jeden ze super tipů, jak si slušně vydělat.

0: No a my nadělujeme, jak ale zvoníme, jak se k vám dostaneme, no...
1: Harry, jdu do baráku!
0: No tak takhle to nebude, jo, že bychom se k vám jako nějak vloupali. My budeme zvonit přes náš éter a zároveň budeme čekat před vaším domem.
2: Cink, cink.
3: 30 vteřin odstartovalo právě teď.
4: Nacházíme se v místě, kde už za pár okamžiků bude spoustu dětí v předškolním věku.
3: 15 vteřin.
4: Pořád nic. Ale pozor, někdo přichází.
3: Pozor, někdo přichází.
4: Je to paní Ivana.
3: Je to paní Ivana.
4: Předávám telefon.
5: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, kdo tam?
5: Tady je Ivana.
3: Dobré ráno.
5: Já jsem na vás čekala. No mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí. Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojatá, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam vomzlím, až odjedete.
2: Já padnu, až odjedete. Ale na mě ty emoce teda stříkají až sem.
0: My moc gratulujeme Ivaně z Brna.
2: No a vy můžete padnout štěstím zase zítra. Třeba budeme stát před vaším barákem s 5000 a 25. září. To vám rozdáme 50 tisíc.
0: No počkej, ale to je zítra, Peti. To je zítra.
2: Aha. No tak ne, 5000. 5000 mažu. My tam budeme s 50 000 a já si myslím, že 70 bude před barákem úplně celý Brno a Jiří Morava.
0: To vás úplně položí.
6: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: vstávat. Doufám, že vás Shakira neuspala teď v odpolední show Hit Radio City Brno. No, na spaní nás to občas bere. Kde spíte nejčastěji, nebo spíš kde se vám podařilo usnout, protože asi spíte nejčastěji u sebe v posteli, nebo v posteli někoho jiného, nebo na gauči u televize, tam se mě spí velice dobře. Často se stává, že spíte v autobuse nebo v šalině, když jedete domů z práce nebo ráno do práce brzo.
1: No a já jsem třeba usnula v kině. A není to zas tak dávno, jak se dával ten film Odyssea. 3 hodiny, Tomáše. A já jsem byla lehce unaveňoučka. A nechci tvrdit, že mě to nebavilo, nebo že by mě to nudilo, to vůbec ne, ale hezky jsem si tam tak pochrapkla.
0: My dva bychom spolu do kina asi jít nemohli, protože mně se podařilo to stejné, ne jo. U filmu Odyssea, ale u Duny.
1: Jo, a to se mi si tam tak líbilo, kdy to má prostě takový ten šmak, takový ten spát.
0: Nemá to, nemá to vůbec nic, prostě... Ne, já se omlouvám hrozně moc milovníkům Duny. A já jsem byl asi taky unavený, dobře, no. Byl jsem unavený.
1: Takže jestli se vám to stalo u Duny nebo u Odyssey, je to v pohodě, vítejte v klubu.
0: Jo, a kdo je také velký spáč, tak to nám za chvilku řeknou strážníci městské policie.
1: A ten asi Dunu nesledoval.

0: až domů, až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Miau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Maxi.
12: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
11: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím, na čerpacích stanicích Shell. Byla Stop and Shop. Natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Spojení, které funguje. Lady Gaga, Bruno Mars a doufám, že teď na Hit Radio City Brno bude fungovat i spojení s Kubou Ghanemem, mluvčí městské policie Brno. Tentokrát má pro nás totiž případ, který se odehrál v centru Brna a pokračoval na záchytce. Kubo, vítej ve vysílání, zdravíme tě. Zase ten alkohol. Jak strážníky zaměstnal tentokrát?
1: Hezké odpoledne. Tentokrát strážníci o 2:30 ráno spěchali do Leitnerovy ulice ověřit oznámení, že tamtudy kráčí muž, který příšerně křičí a za chůze vráží do zaparkovaných aut. Naše nejbližší hlídka nepotřebovala ani 2 minuty, aby se tam přesunula, ale padesátník se za tuhle malou chvíli stihl změnit schodce ve tvrdého spáče. A co víc, hlavu měl položenou vedle předního kola odstavené Kia. Strážníci už zpovzdálí cítili z jeho dechu alkohol a když ho upozornili, že usnul na silnici, odvětil, že to ví, protože si toto místo záměrně vybral.
2: No hezky si ustlal. Takže vlastně strážníky přesvědčoval, že je naprosto fit, dokonale si všechno uvědomuje a má to pod kontrolou, ale ono to asi tak nebylo, že?
1: Bohužel ne, Peťo, dechová zkouška totiž prokázala přes 3¼ promile, což je opilost, která by pro většinu z nás znamenala otravu alkoholem. A protože s mužem nebyla rozumná domluva a nebyl schopný se o sebe postarat, přivolali mu strážníci sanitku záchytné služby. Posádku pro jistotu doprovodili až na záchytku, což se ukázalo jako velmi prozíravé rozhodnutí.
0: No a tam předpokládám, že si šel hned spořádaně lehnout.
1: Muž byl hodně sprostý už během převozu a ve zdravotnickém zařízení chytil jednoho ze strážníků za uniformu a chtěl ho udeřit. Hlídka proto použila donucovací prostředky a pomohla personálu s jeho umístěním na pokoj. Muž je teď podezřelý z neuposlechnutí výzvy a znevážení úřední osoby i z porušení silničního zákona a čeká ho správní řízení.
2: No, jak si kdo ustale, tak si taky lehne, ať už je to na záchytce nebo na chodníku. No a my se budeme Kubu zase těšit zítra.
1: Děkuju, taky se těším na slyšenou, hezký zbytek dne.

0: that you're sorry. 'Cause I loved you, I love you too much to look back.
1: Hit Radio City Brno hraje úplně pro všechny, i pro vás, co rádi chodíte na houby. Chodíte na houby, sbíráte hřiby, no a nemáte strach, že ty, co najdete, nebudou jedlé?
2: Hele, já bych se dřív bála o něco víc, protože ten atlas hub nebyl vždycky nejbezpečnější. Potom jsi musel počkat, dát si houbu a počkáš, co z toho vznikne. Ale jako dneska vyfotíš houbu, dáš na ChatGPT a tam ti to hnedka napíše. Takže ji můžeš chmatnout a dáš dát do košíku.
1: No a jak ty říkáš chmatnout, můžete i zlaťáčky, které rozházely po lese lesy města Brna v rámci akce Zlatý podzim. Jsou to zlaťáky, které když najdete, proměnit za něco dobrého. Biomaso, med, sádlo, vánoční strom nebo třeba dříví, kterým si zatopíte doma.
2: No ale abyste nechodili zmatení po lese jak zmatená včela, tak to najdete tak, ty zlaťáčky, že my vám v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno řekneme indicí, teda přesně Ondra Blaho, anebo se podívejte na webovky Lesy města Brna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobležná.
6: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Ve Znojmě v Jevišovické ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem včet, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný obvoz, s obtěžováním, bez starostí. A ty, co .cz.

0: tisíce a kupón je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Renková. Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-Západ odpoledne uzavřela nehoda osobního auta. To v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše, jeden člověk nehodu nepřežil, další dva utrpěli zranění. Směr na Prahu je neprůjezdný. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký je zájem a jaký se dá očekávat, přibližuje politolog Jan Kubáček.
3: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
2: Podle Kubáčka patří komunální volby k těm, kde je vždy nadpoloviční účast. A v řadě obcí je to právě více než 70%. Lidem od 80 let věku se budou jejich důchody zvyšovat v pětiletých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes sněmovna v prvním kole podpořila. Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jirka Prskavec a Matyáš Novák skončili na mistrovství Evropy ve slalomu v závodě hlídek na druhém místě. Trať v Itálii sjeli čistě, na vítězné Francouze ztratili 58 sekundy. Postarali se tak ale o první českou medaili na tomto šampionátu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V průběhu noci oblačno, polojasno na severu a severovýchodě, na horách taktéž přehánky, v Beskydech déšť. Ráno pak skoro jasno a místy mlhy, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, při malé oblačnosti na jihozápadě kolem 4, no a v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 13 až 18, v 1000 metrech na horách kolem 9 a foukat bude stále slabý severozápadní vítr.
4: 18. hodina odbyla, vracíme se zpátky v čase, startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju hezký čtvrtek.

Tohle je hodně velká romantika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti. Nabídku 80., 90. a těch největších hitů milénia pro vás máme až do 21. večerní. Berlin, Take My Breath Away. To byla nejenom velká hudební nostalgie, ale taky vzpomínka na jeden legendární kultovní snímek. Top Gun, jasná věc, rok 1986 a snímek, ve kterém svou kariéru zahájil Tom Cruise. Sugar Babes budou hrát už za chvilku Stronger. Teď pro vás máme něco z domoviny. Vanastovky, Anděle.

0: konec 90. a začátek milénia byl obdobím, kdy se s dívčími skupinami doslova roztrhnul pytel. Sugar Babes na Hit Rádiu právě teď. Hráli jsme Stronger. A nebylo to jen o dívčích skupinách, došlo i na pány. Backstreet Boys, kapela, kvůli které šílely holky po celém světě. A kluci, ti měli doma taky jejich plakáty, akorát schované ve skříni, aby se na to nepřišlo. Quit playing games with my heart. Tohle je rok 1996 a jeden z jejich prvních velkých hitů. Ani o tuhle hudební vzpomínku vás neochudíme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic a tohle, to si v něm dáme už za chvilku.
1: Zaostřeno na region.
2: Krásný den, už po třetí se setkáváme se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem, abychom zjistili, co je tady nového. Začíná další pokračování podcastu Zaostřeno na region, který tentokrát začneme u oslav svatého Václava. Dobrý den, pane starosto, tak jak u vás tato tradiční oslava bude vypadat?
3: Tak tradice svatováclavských hodů je vlastně kvůli tomu, že my máme tu kapličku, která je na Borjanově náměstí, tu naši slavnou, která je symbolem té naší městské části, a ta je právě za srdce na svatém Václavovi, takže proto jsou u nás svatováclavské hody. Tuším, že do roku 1946 probíhaly každý rok, většinou to dělali sokolové a od té doby vlastně nebyly a my jsme před 12 lety obnovili, protože nás to napadlo. A napadlo nás to tak, že já jsem vlastně viděl takovou starou knihu naší Žabovřeskou a tam byla fotka mýho pradědečka, který stál před svým řeznickým obchodem a právě kolem něho šel ten chodový průvod, jako ho asi zvát, tak to mě napadlo, že by to bylo skvělý tu tradici obnovit.
2: Jak jste změnil ten průvod? Nedávno se také konaly městské hody, tak mě tak napadlo, mají Žabovřesky svůj kroj?
3: Ano, Žabovřesky mají svůj kroj. My jsme je obnovili právě už teda dřív, než teďka vlastně kvůli tomu se konaly ty celobrněnské hody, kvůli tomu participativnímu rozpočtu, kvůli tomu projektu.
2: To byl starosta brněnských Žabovřesk, pan Filip Lédr. A já se s vámi u podcastu Zaostřeno na region budu těšit příště. Krásný den.
1: Zaostřeno na region.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Chcete slyšet?

0: tisíce a kupón je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
2: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle zní čtvrteční Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Nelly Furtado, Say It Right. Skladba, která zní i po letech neuvěřitelně moderně. A není náhoda, že za tímhle zvukem stojí Timbaland. Právě jeho produkce dala Nelly ten temnější elektronický vibe, který z ní udělal jeden z největších hitů roku 2006. A teď je z úplně jiného hudebního šuplíku Lenny Kravitz. Jeho Fly Away vznikla vlastně docela spontánně během práce na jeho pátém albu. Lenny si nejen zaspíval a zahrál na kytaru. Lenny Kravitz

nahrál většinu těch nástrojů, které na nahrávce můžeme slyšet. No a ten výsledek, ten je fantastický, obrovský hit a v roce 1999 taky to nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým získat. Grammy, zlatý gramofonek. Takže teď z elektroniky rovnou na kytary Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
3: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
4: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
7: Let's go.

0: Bratiaš!
1: Hej, brácho, nadechni sa. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
1: Jasne. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
2: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia. A to až do 21. večerní. Pokračovat budeme i v té další 60 minutovce.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané sklady do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
0: Pokračujeme v tom nejlepším, co nabízí náš hudební archiv. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat bude Jennifer Lopez. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle je čtvrteční Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic, Garbage, The World Is Not Enough, pořádná bondovská atmosféra a Shirley Manson v jednom z nejvýraznějších soundtracků série. Za chvilku si skočíme i na taneční parket. Skizzer Sisters a jejich Don't Feel Like Dancing, hit, který v roce 2006 dobil britskou hitparádu, možná i díky spolupráci Eltona Johna. Fantastická věc. Disco, glam pop a obrovská porce energie. Takové budou ty příští minuty na Hitradio. Super čtvrtek přejeme.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Ponožky, hrnek.
6: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body-up.cz.
7: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
10: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Dení. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
15: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čuzvu z autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
17: Vstupenky na dětirájetour.cz.
16: Bude vejdán.
18: Jsem hrdina.
19: Co tady blbneš?
18: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně.

0: Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.

0: čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Tohle byly Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle. Další velká nostalgická hudební vzpomínka. Z roku 1985 rovnou velký skok do roku 96, kdy pět holek změnilo popovou hudbu a naučilo celý svět jedno slovo. Cigizak. Spice Girl, Wannabe, jejich první single, okamžitý světový hit a start éry, kdy měl každý svou oblíbenou Spice Girl. Tak která byla ta vaše?
1: Jo!

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Další skvělá hudební vzpomínka ke 20. večerní nás dovedl Radiohead. Tohle byla Creep singlovka, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
0: Pokračujeme v navíce toho nejlepšího z 80., 90. a milénia dalších 60 minut hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

Hit Rádio City Brno.

Tohle jste určitě poznali, Christina Aguilera, teď ve vysílání Hitrádia Candyman. Trošku jsme si osladili život. 8 minut po 20, kdy vám přejeme pohodový čtvrteční večer. A kdy pokračujeme s dalšími hity. Hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší z archivu našeho hudebního playlistu. Teď Vanessa Paradis, Joel Taxi, velký hit, který teď připomeneme. No a za chvilku si pořádně zařádíme pop-punkový Offspring All I Want. I to pro vás máme nachystané.

0: Takhle si odpočineme. Je to potřeba po tom hudebním nářezu Enya Orinoco Flow. Hrát budeme za chvíli. Ještě předtím ale Captain Hollywood Project Flying High. To nás ještě udrží pořádně v tempíčku. Posloucháte Hit Radio. Dobrý večer. Hit Radio.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
10: Pavle, to je ale náhoda.
11: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
10: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
11: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
12: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
11: To nevím, jen do... To je moc drahé.
12: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
10: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
12: Rodinné pasy slaví 20 let.
13: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz.

Tohle byl výlet do českého Mexika se skupinou Tři sestry. Mexiko jsme hráli na Hitrádiu. Velký nářez a fantastická hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic do 21. Pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď je další skvělou věc z roku 1987. Taylor Dane tehdy zaznamenal obrovský průlom. Tell It To My Heart je single, který teď připomínáme na Hitrádiu.

0: Taky tohle jsme vám na Hit Rádiu hráli pro lepší náladu. Hlavní zpěv, muž Brandon B. Brown. Ženské vekukály v pozadí, muž Brandon B. Brown. Ten obrovský vysoký ženský hlas v mezihře, muž Brandon B. Brown. Jo, tenhle, i když dámy v kapele opravdu má, muž si naspíval celou písničku sám. Teenage Dirtbag, hráli jsme teď na Hit Rádiu. Tohle to už není Brandon B. Brown, to je Beyoncé. Určitě jste poznali její charismatický vokál. A písničku Halo, kterou pro vás taky máme do konce hodiny. Přidáme Two Brothers on the Third Floor Dreams a nebo singlovku Beautiful Ones, ta bude hrát už za pár minutek. Tak užívejte čtvrteční večer, jsme rádi, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio. Hit Radio.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
8: Zaostřeno na region.
9: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem, také na našem webu a na iradia.cz.
10: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Kam utíkáš?
15: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
14: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
15: A rolety mají taky?
14: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
15: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě. www.ham.cz.
16: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
18: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
19: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
8: Knihovna Maitreya.
20: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
20: Nyní i jako audiokniha.

0: Tak tohle je opravdové grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic Mature. If I Was. Fantastická hudební vzpomínka. My pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Pravidelně každý večer mezi 18. a 21. Do té aktuální hodiny už se nám toho víc nevejde, ale neváhejte. Zítra budeme zpátky opět s nabídkou toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Na Hit Radio dál budeme hrát současné hity Madonna, Sorry, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow nebo Chinasky, první signální. I to pro vás máme do dalších minut, tak užívejte čtvrteční večer dnes s datem 24. září.
1: Zaostřeno na region.
2: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz.
5: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
6: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House

0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Zaostřeno na region.
3: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem, také na našem webu a na iradia.cz.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz. Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec, na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz.
5: Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
0: Hit Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Nic není tak zlý, aby nešlo sehnout dál.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz.
2: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni sny mi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

0: Radio City Brno.
1: Happy birthday. So make a wish.